0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkým

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies, ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Banging Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereo efekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný single opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V Rhythm and Bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v Easy Listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak když to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju to. No. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to,
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Jo. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Přesto, že
0: je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra. Na Harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu. S Pidlou v zádech.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních z politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech žil perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale vím, že to bylo nějak na škole. A možná i před školou už. Že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě, a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a hlasuju
4: den.
5: Pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím, drazí, na tvojte a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Pepu Dvořáka, ale
6: dobrý
7: já
6: den.
7: Kuřátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná.
6: Ne.
7: A já bych chtěl určitě Pepu Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
9: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
6: Jste výborný.
9: Moc děkuji za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
10: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
11: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
11: Tak já bych teda Václava Faltuse na Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně, vám taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
4: Jdem na něj.
12: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
13: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
12: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde ho do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten hospovídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trejgla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
13: po
12: boku.
13: To je ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, bojím, to je Václav.
12: Ke přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku,
3: Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
10: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký,
1: dokonce
2: hezký.
1: Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické hrašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílka, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete
3: klidně. Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadl, no. Propadl jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil, na fotbale už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, proč tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no taky.
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje,

0: Ale mám radost toho, že vím, určitě se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácené hry, jo. A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne a to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
0: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázny. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
0: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
0: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat. Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s Amforou?
0: S Amforou.
1: A s Petrem Salavou?
0: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
0: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
0: Jo, ať povídá hodně.
1: Jo. A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
0: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu.
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pus mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každej večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam. No, bylo tam.
1: Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, Jonka, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měli tam v bedně A on říká, pojď se na ní podívat. A já jsem říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já jsem říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak
1: ta krajta.
2: Tak tam měla být krajta ještě.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte? No, Uvoriádě.
1: Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Mějte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brenner z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, naschle.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, jo? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinného sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ní dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Ne. Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
8: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvících se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík? Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bezbrzlíkovec.
8: Ano, typický. Ten ho se neměl ani jako dítě.
9: No, on Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále, ale několikrát to slíbil.
9: No,
8: že aspoň odejde.
9: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Zapomněl, no. Víte, kerej to je Ruml? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě nezbrzlí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelnici. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále jo. V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
10: To je bej zajímavý.
1: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu, na to nemáme.
1: Tak aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden, my jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky, ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel, už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví a šel jsem člověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je, nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka a
2: mlčení. Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až kublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od ní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, ne, je to dost.
4: To je taky ale slušná partička,
3: no,
4: 5 milionů.
3: Je,
4: představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo.
4: To by bylo, no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by možná, to by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář schlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už.
4: No ne, no podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukal. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý, veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si je.
1: Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Na Slovanech v Plzni začíná obnova bezhlavé barokní sochy svatého Mikuláše. Držitelka Oscara, francouzská herečka Juliette Binoche, přijíždí na Karlovarský festival. Bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst mohou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
2: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás jednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
0: V Plzni na Slovanech začíná obnova poslední strojice barokních soch v okolí kostela u Ježíška. Tentokrát se restaurátoři zaměří na sochu svatého Mikuláše, které od poloviny minulého století chybí hlava. Druhý plzeňský obvod proto vyhlásil symbolické pátrání po ztracené hlavě. Samotnou obdobu více než 200 let staré památky svatého Mikuláše přibližuje místostarosta Slovan Václav Cinádr ze STAN.
3: On byl v nejhorším stavu, přišel o mnoho svých částí, včetně hlavy. My máme fotografii ještě z roku 1947, kde tu hlavu ještě má a pak v průběhu let se ztratila. My možná ještě budeme řešit podstavec, který je takový provizorní v tuhletu chvíli. Takže Mikuláš bude hotový letos a okolo Ježíška už bude ten soubor 3 barokních soch dokončen.
0: Informace o ztracené hlavě mohou lidé zaslat na e-mailovou adresu vedení Slovanské radnice. Senát znovu zamítl návrh o zakotvení práva placení hotovostí do ústavy a základní listiny práv a svobod. Návrh se už po čtvrté pokusila prosadit skupina senátorů. Předkladatelka návrhu a předsedkyně klubu ANO Jana Mračková-Vildumetzová považuje digitalizaci plateb za znevýhodnění některých skupin obyvatel, například seniorů. V Karlových Varech je francouzská herečka, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen Juliette Binoche. Diváci je znají například z filmu Čokoláda nebo Anglický pacient. Why you set the talent to keep me alive?
4: Because I'm a nurse. Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Macau. Dnes Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. Pátou rovinatou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek zůstává průběžně třetí, navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nordtren. Český sportér Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Počasí. Bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně v ulici Reslova se pracuje na inženýrských sítích, platí částečná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Purkyňova ke křižovatce s ulicí Jagellonská. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: zprávy v podání Štěpánky Zíkové skončily 5:05 a za chvilku už otevíráme další téma. Před pár dny ještě sestřelovali ruské drony nad Kyjevem a teď v klidu a míru odpovídají na otázky v Karlových Varech. 3 ukrajinští vojáci přijeli na filmový festival představit dokument Zemřít za život. Pojednává o jejich osudu za uplynulých 12 let od prvních výstřelů na Donbase v roce 2014. Za pár minut řekneme víc.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: Jinak vám přejeme hezký čtvrtek, dneska je 9. července 2026.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Plzeň, písni.

0: Měl by prezident jezdit tramvají?
1: Já si myslím, že může jezdit tramvají, ale radši jezdí autem a tou limuzínou.
2: Oni by ho tam každý okukoval a on by to pak mohl dostat záchvat.
3: Radši ne, protože jako kdyby si tam třeba sednul, tak by se ho každý ptal na všelaký otázky a tak.
4: Já si myslím, že ne, protože je na to moc bohatý.
5: Já myslím, že ne, protože on je prostě prezident a prezident je prezident a oni by ho prostě mohli třeba jako

0: Hezké ráno, máme 5:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 24 a 27, na horách do 22 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr a biometeorologická zátěž, ta dneska bude mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké čtvrteční ráno vám přejeme, máme 5 hodin a 21 minut. Tři ukrajinští vojáci si vzali pár dnů dovolené, aby mohli odjet na filmový festival do Karlových Varů. Jsou totiž hlavními hrdiny dokumentárního filmu Zemřít za život. Režisérka Julia Hontaruk měla štěstí, protože je natáčí už od začátku války v roce 2014. A i po tolika letech jsou stále ještě naživu. Dokument sleduje jejich bojové začátky, těžký návrat do civilu po demobilizaci a další život ve válce od roku 2022. Pro diváky to bylo mimořádné setkání a ukrajinské delegaci ve vyprodaném sále tleskali dlouhé minuty.
1: Já bych strašně chtěl být jako oni, ale nemám to v sobě minimálně zatím. Strašně jim vlastně děkuju za to, že to nemusím být já. Kdo brání ten život, který já jsem si vysnil a žiju si ho.
2: Podobné názory jako Michal sdílí i řada diváků, kterým se podařilo získat vstupenky na film. Zdeněk přišel i kvůli tomu, aby tvůrce a ukrajinské vojáky podpořil.
3: No tak prostě myslím, že to je důležitý a má to význam vzhledem k tomu, že vzhledem k tomu, kdo nám tady dneska vládne. A ty tři vojáci, kteří třeba teďka byli v tom filmu, tak si myslím, že měli velkou odvahu. To mě přijde jako obdivuhodný.
4: Moje odpověď bude hodně jednoduchá, protože jsem z Ukrajiny a zažila se to všechno a týká se mě to hodně.
5: Váš přítel je taky Ukrajin? Jan a Elizaveta.
6: Tak pro mě je to úplně nepředstavitelný, jako taková nějaká ta zarputilost, nebo jakože chtějí bojovat za tu zem a tak.
4: Jo, vysvětluje, ale vysvětlovat to je jedna věc, ale když to vyprávějí lidi, co právě v tom boji byli, tak to je o ničem absolutně jiným, protože můžeš zažít prostě nějakým způsobem ty pocity, přiblížit sebe k tomu.
2: Protagonistou filmu je voják s přezdívkou Tanečník. Vysoký vousáč drží za ruku 5letého syna, místo uniformy má dobře padnoucí oblek a na Ukrajině pracuje s drony u 48. samostatné brigády.
7: Mohli bychom strávit dovolenou jinak, ale důležité je poselství, které filmem předáváme. Aby si diváci odnesli nějaký závěr, aby se jich dotkl, aby se pokusili pochopit nás, prožít náš příběh a neopakovat chyby, které jsme udělali my. To je to hlavní. Pokud se to

0: tomu filmu podaří, bude to pro nás velká čest.
1: Dokument Zemřít za život je jediný ukrajinský snímek na letošním festivalu. Dříve jich bylo výrazně víc. Podle specialistky na východoevropské filmy Kamily Dolotyny to ale není únavou z války.
2: My můžeme sledovat pokles, řekněme, vyloženě ukrajinských titulů, ale na druhou stranu roste počet filmů, které reflektují tu zkušenost s válkou u zemí, které lemují Ukrajinu.
1: Takových je na festivalu hned několik, ale Kamila Dolotyna připomíná, že se mění i témata ukrajinských filmů. Od dokumentů přímo z fronty se filmaři zaměřují na důsledky války v životě.
2: Spíš se začali všímat toho, jak třeba válka kontaminuje mezilidské vztahy, jak to ovlivňuje život úplně každého člověka.
1: Ukrajinští vojáci tu zůstávají s delegací do konce festivalu. Pak se vrátí k jednotkám, obléknou uniformy a zase začnou bojovat proti Rusům. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Transfuzní stanice během letních prázdnin pravidelně řeší nedostatek dárců krve. Situace navíc komplikují pravidla pro dárce vracející se ze zahraničí. Kvůli riziku některých infekčních onemocnění musí po návratu s darováním počkat. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Plzeň dnes zahájí na Doubravce stavbu nové tělocvičny pro 22. základní školu. Žákům má nabídnout moderní sportovní zázemí a zároveň nové venkovní prostory pro odpočinek. Podle vedení města stavba vyjde na 85 milionů korun a potrvá do srpna příštího roku. Vyšetřovatelé v Domažlicích od včerejšího odpoledne vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Uvedla to policejní mluvčí Dagmar Mivková. Neznámá chemikálie zřejmě poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočárku. Na případ upozornil server Novinky.cz, podle kterého žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. V Blovicích na jižním Plzeňsku je po roce otevřené recyklační středisko. Město se rozhodlo obnovit spolupráci s recyklační firmou hlavně z důvodu velkého zájmu lidí z Blovic a okolí. Namísto mohou lidé se zaplaceným poplatkem za odpad odvést až jeden závěsný vozík k suti zadarmo. Recyklované materiály pak budou moci další lidé odkoupit. Na louce u bývalé celnice u Božího daru vzniká památník ve tvaru srdce. Destinační agentura Krušnohoří ho připravuje k příležitosti největšího evropského festivalu pěší turistiky Eurorando, který se ve druhé polovině září uskuteční na české i německé straně Krušných hor. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálila se jí tak šance na postup do play-off. Odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, pouze na horách může být odpoledne oblačno a nejvyšší teploty do 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Mířanech na severním Plzeňsku je uzavřena ulice Havířská. Stavební práce tam potrvají zhruba měsíc. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Proč, když je nám něco jedno, říkáme, je mi to putna? To je téma dnešního slovíčkaření. Poslouchejte za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Je mi to putna. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětném zrcátku toho erárního žigulíku pryč bude mít trápení a všechno bude putna. Zpívá v jedné písni Karel Plíhal a docela jasně tak vykládá význam tohoto sousloví. Prostě je mi to jedno. Jinak putna je staré české slovo pro dřevěnou bečku, kbelík nebo nádobu na vodu či uhlí. V tomhle případě prázdnou, neboť sama tato nádoba byla bezcennou, sloužila jen k přenášení něčeho. Čili je mi to jako prázdná bečka, je mi to prázdné, je mi to jedno. A do stejné kategorie patří i slovní spojení je mi to šumák, kde jazykovědci mimo jiné předpokládají příbuznost ke slovesu šumět, tedy dělat šum, hluk, který ale není konkrétní. Je to jen takový šum v uších, který nás nezajímá. Je nám jedno.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kam v regionu vyrazit za kulturou, víme a povíme ještě do 6. hodiny. Teď je 5 hodin a skoro 45 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 24 a 27, na horách do 22 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr a biometeorologická zátěž, ta je dneska na jedničce.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 49 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na nádvoří plzeňského pivovaru vystoupí Děda Mládek Illegal Band. Areál se otevře už v 18 hodin, koncert vypukne v 8 večer. Letní kino Domažlice láká v 21.30 na český snímek Bastardi Kde Majer. U branky ve Smetanových sadech v Plzni vystoupí kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. Hudba začne hrát od 17 hodin. V Klatovech startuje Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026. Od 18 hodin nabídne například workshop Třásnění šátků. Ve Staré synagoze v Plzni můžete navštívit výstavu Barev, světla a emocí, zachycující mimo jiné i různorodost lidského prožívání. Expozice Chvála akvarelu Barevný život potrvá do 31. srpna. Na hradě Švihov začne v 19 hodin talk show s Pavlem Trávničkem. No a Dům historie Přeštická láká na výstavu Přeštice kupecké a neb, co jste si kde mohli koupit. Tato výstava je přístupná do 27. září. My už chystáme další zprávy. Za chvilku s nimi přijde Štěpánka Zíková. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve. Některým autobusům v plzeňském kraji nefunguje klimatizace. Seznam linek je na webu. Plzeň upravila vyhlídku kozí bouda na naučné stezce Zábělá. Bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených totiž zaznamenávají úbytek dárců krve. Někteří z nich navíc nemohou darovat ani po návratu z prázdnin, a to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku. V jakých dalších případech je nutné darování krve odložit, připomíná Vladislava Pražáková, vrchní sestra transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
2: V rámci sexuality prodělaná onemocnění a samozřejmě ještě ho může vyřadit styk, takový, který by mohl být rizikový. Zdravotní stav toho dárce samotného posuzuje u nás lékař.
1: Organizátor dopravy v plzeňském kraji společnost Poved upozorňuje na poruchy klimatizací u linkových autobusů. Během léta jde už o desítky případů. Informace o tom, o které linky se jedná, najdou cestující na webu Integrované dopravy plzeňského kraje. Dnes se problémy s klimatizací týkají spojů na lince Blovice, Letiny, Skašov, Letiny, Řenče, Dolní Lukavice, Plzeň a Ždírec, Smederov, Blovice. Dopravní specialista společnosti Poved Martin Fencel k tomu dodává.
3: Pravidelně to chodíme měřit, ten autobus je velký, pak se z toho stává takový skleník, kde ty teploty můžou být až ke 40 stupňům a dopravce pak je za tyto problémy sankcionován. Aktuálně jsou vždy ty informace na webu idpk.cz, kde vždy jsou vypsány spoje, kde ta klimatizace nepůjde.
1: Vyhlídka kozí bouda nad řekou Berounkou v Plzni je opravená. Město za to zaplatilo necelých 120 tisíc korun. Turisté najdou vyhlídku v přírodním parku Zábělá mezi plzeňskou Doubravkou a Chrástem. Místem prochází několik turistických i naučných tras a také železniční cyklostezka Plzeň-Chrást. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
4: Nedávno dokončená železniční cyklostezka přivádí do lesu kolem Berounky mnoho cyklistů a také inline bruslařů. Před 47 lety tu město vyznačilo svoji první naučnou stezku Zábělá se třemi vstupy a 9 zastaveními. Jedním z nich je právě kozí bouda. Nyní je tam nová lavička, je tam také zábradlí s popsaným vyhlídkovým panoramatem na místě, kde se skála prudce svažuje k řece.
1: Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou moci spoření ukončit bez sankcí. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu nebo vlastní finance, získají náhradu. Novelu schválil Senát. Finanční náhradu by podle Aleny Schillerové z Hnutí ANO mělo dostat asi 150 tisíc klientů. Sport. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3, 7-5. Dnes se utká s Ukrajinkou Kostyukovou. Předtím se na centrálním dvorci v Londýně bude snažit o postup do finále i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Hrát se začne krátce po 14:30 odpoledne českého času.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 196 u Metzlova na Domašlicku nedaleko křížení se silnicí 26 bouralo nákladní auto s dodávkou. Na místo jela policie, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké ráno vám přejeme. Dneska je čtvrtek s datem 9. července 2026. Chráníte se před vznikem melanomu? Jak nejlíp to udělat, vám poradíme za pár minut.
8: Upozorňujeme pacienty, aby pobyt na sluníčku nepřeháněli, aby vlastně kůže nebyla poškozená slunečním zářením, protože to je zásadní věc v té patogenezi nádorů a nádorových onemocnění.
7: Počkejte si na další detaily.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: A teď nám tady pláče, baby.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 12 minut, kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
4: Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
3: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
4: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
3: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
5: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
6: A co je mi do toho?
3: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
7: Ale já utíkal jako vítr.
3: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
0: Bývalý olympionik usiluje o comeback v kleci MMA zápasu. Roli trenéra bojových sportů, který se ve snímku Bojovník potkává se skutečnými velikány boje, hraje Martin Finger. Ten stvárnil také jednu z rolí v novém filmu 6 gramů. Oba budou mít svou premiéru v českých kinech už příští měsíc. Nejen o tom bude řeč v rozhovoru s naším dalším festivalovým hostem z Karlových Varů. Povídání s Martinem Fingerem uslyšíte dneska po 10. hodině. Tak si rozhovor poslechněte. Stejně jako předpověď počasí už za chvilku.
8: Český rozhlas Plzeň.

0: metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6:23 s melanomem se loni v České republice léčilo přes 11 000 lidí. Víc než třetina pacientů je mladší 60 let. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují i mírně narůstající úmrtnost na toto onemocnění. Lékaři ji přičítají pozdnímu záchytu melanomu. Lidé by si měli nechávat kůži pravidelně vyšetřit a především by měli zejména teď v letních měsících myslet na prevenci.
1: Upozorňujeme pacienty, aby pobyt na sluníčku nepřeháněli, aby vlastně kůže nebyla poškozená slunečním zářením, protože to je zásadní věc v té patogenezi nádorů a nádorových onemocnění. To, že sluníčko samozřejmě má pozitivní vliv na naší dobrou náladu a na tvorbu vitamínu D, nespochybňujeme, ale pravda je taková, že spíš se pobyt na sluníčku přehání, respektive nezakazujeme pobyt na sluníčku, ale nesmí se přehánět.
2: Říká kožní lékařka Barbora Divišová. A jak se proti zhoubným nádorům kůže tedy chránit, paní doktorko?
1: Krémy s ochrannými faktory. Máme buď chemii,

0: chemické anebo minerální filtry a podle typu kůže pak určujeme, jaký typ ochrany si zvolíme.
1: Někteří v okamžiku, kdy slyší slovo chemické, tak už se ježí. Ty prostředky na opalování jsou bezpečné?
0: Ano, samozřejmě jsou testovány a když vyberete krémy například v lékárnách, tak si můžete být jisti, že jsou velmi dobře testovány a na kůži nevyvolávají žádné chemické reakce.
1: A to je tedy základní ochrana, ta nejdůležitější proti nádorům kůže?
0: Ta základní a u nádorů, u kterých víme, že je způsobená UV zářením, ta jediná.
1: A to jsou melanomy?
0: Ano, základní zhoubné nádory kůže můžeme rozdělit na melanomy anebo karcinomy, to jsou nádory z kožních buněk, které jsou hlavně způsobeny chronickou expozicí slunečnímu záření, jako je například bazaliom, což je nejčastější nádor zhoubný vůbec v onkologii. A co se týče melanomů, tak tam ten výskyt je spojen s excesivním spálením kůže, takže v letních měsících my dermatologové nejvíce upozorňujeme na to, že kůže nemá být začervenalá a spálená.
1: Když se postavím před zrcadlo, uvidím nádor kůže?
0: Uvidíte hlavně změnu na té kůži. To znamená, cokoliv, co v určitém věku vyroste na kůži, nehojí se déle než měsíc nebo dva, jsou podezřelé afekce, které by měl zhodnotit dermatolog, jestli jsou zhoubné nebo nezhoubné. Co je důležité, že v určité chvíli je melanom daleko zhoubnější než ty ostatní kožní nádory a je velmi, velmi dobré zachytit melanomy v těch časných stádiích, protože ta pravděpodobnost metastazování je menší.
1: A naděje na uzdravení tudíž větší.
0: Přesně tak.
1: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou jeho ceny teď na historických maximech. Za pojištění běžného rodinného vozu zaplatí řidiči v průměru přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejvyšší částky vycházejí tradičně v Praze, nejnižší naopak v menších městech. V Klatovech kvůli pouti a mezinárodnímu folklornímu festivalu čekají na řidiče uzavírky a dopravní omezení. Změny se týkají i provozu MHD. Zcela uzavřené už je například Erbenovo náměstí a přilehlé ulice na Plánickém předměstí, kde jsou pouťové atrakce a stánky. Další omezení se pak budou týkat hlavně centra města. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka je novým členem správní rady Západočeské univerzity v Plzni. Více ve zprávách za půl hodiny. Sedmým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá do 11. července. Dnes je na programu například projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka v Císařských lázních a Magda Vašáriová uvede film Vtáčkově, siroty a blázni. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední tři roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informují na webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil. Za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 196 u Meclova na Domašlicku nedaleko křížení se silnicí 26 bouralo nákladní auto s dodávkou. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V kolika inscenacích hraje ve studiu 2? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Jiřího Plojhara. No a pár podrobností uslyšíte za chvilku. Máme 3 minuty po 6:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tak doufám, že se máte aspoň tak jako paní v písničce Tomáše Linky. Máme 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Jiří Plojhar. Dozvíte se například i to, jak si užívá divadelní roli Josefa Goebbelse.
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8
2: bude. I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Celý rozhovor s Jiřím Plojharem si poslechněte po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: 9 špičkových lektorů a 60 účastníků z řad profesionálů i začátečníků se v Sušici účastní uměleckých workshopů s názvem Šumění. Jak tato týdenní akce probíhá, nám za chvilku poví i zpěvačka Lenka Rusilová anebo jazzový kontrabasista Robert Balcar.
4: Tady je velmi příjemná atmosféra. Ten týden je na naučení nějakých úplně nových věcí strašně málo, ale já se vždycky snažím ty lidi, kteří tady jsou, nějakým způsobem inspirovat, aby měli motiv k tomu dál hrát a zjistili, že ta muzika může být velká zábava.
0: Do 7 hodiny uslyšíte víc. Teď 6.41. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my idol, Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Sun of Jamaica, mimochodem, když už u toho slunce jsme, v regionu dneska bude převážně slunečno.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, jenom na horách může být odpoledne až oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 23 a 26, na horách do 22 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: všechno bude shine, tak vypadá dnešní předpověď počasí, všechno bude fajn, to je zase náš hudební program. Tolik Žentour v 6 hodin a skoro 50 minut. Sušické šumění, to je název pro týdenní umělecké workshopy v srdci Šumavy. 60 účastníků z řad hudebníků, výtvarníků a tanečníků prožívá v Sušici 6 dní plných inspirace a společné tvorby. Akci pořádá už druhým rokem Základní umělecká škola Františka Stupky společně se Sušickým kulturním centrem a sportovištěm města. Letošní lektorský sbor je doslova hvězdný. Jak se o tom mohla na vlastní oči a uši přesvědčit v Sušici redaktorka Jitka Doubravová?
1: Je to úplně skvělý, je tady luxusní zázemí.
2: Popisuje zpěvačka Lenka Dusilová.
1: Mám krásných 12 účastníků v různých levelech svých zkušeností, ale myslím si, že se krásně slazujou a krásně se to otevírá, krásně intonujou a už máme nacvičených docela dost skladeb.
2: K Lence Dusilové chodí na workshopy i Lucie Muchnová.
3: Práce s Lenkou je především o experimentování s vlastním hlasem, s rytmy, je to celé postavené na jejich hudebních projevech, který se soustředí hlavně na práci s elektronickýma věcma, takže si nás nechala osahat nějakou základní techniku a trošku nás provedla naší vlastní improvizací. Pro mě samotnou je to až hraniční věc s nějakou meditací. Je to opravdu jako velice duchovní věc, co vlastně člověk v sobě skrz svůj hlas může objevit za zákoutí. Je to nádhera.
4: Duby šumí na dlouhých hrázích, černý kořen do srdce.
2: Jedním z lektorů je i zpěvák Jaroslav Panuška.
5: Já nabízím hodiny masterclass, každý si přinese nějakou písničku a společně na ní pracujeme. Řešíme hlavně techniku zpěvu.
2: Do budovy vstupuje i další účastník workshopu, Lukáš Hama, který si nese kontrabas. Jaká je práce s Robertem Balcarem?
6: Robert je za mě jeden z nejlepších kontrabasistů, co jsem měl možnost v životě potkat a zároveň jeden z nejlepších lektorů, s jakým jsem měl možnost někdy pracovat. Dokáže vám předat ty stíletitý zkušenosti v takové jako koncentrované formě, která ale pro vás je stravitelná a je to obrovské jako cený.
2: Vstupujeme do třídy Roberta Balcara.
7: Tady je velmi příjemná atmosféra. Ten týden je na naučení nějakých úplně nových věcí strašně málo, ale já se vždycky snažím ty lidi, kteří tady jsou, nějakým způsobem inspirovat, aby měli motiv k tomu dál hrát a zjistili, že ta muzika může být velká zábava. Zároveň taky stres.
2: Podotýká jazzový kontrabasista, baskytarista a skladatel Robert Balcar. Náplň uměleckých workshopů ale není jen hudební, popisuje ředitel Základní umělecké školy v Sušici Daniel Nakládal.
8: Protože jsme Základní umělecká škola, tak se tady prolínají všechny druhy umění. V tanečním oboru jsme pozvali už po druhé Janu Drdáckou, která tančí flamenko. Výtvarný obor nám tady zaštiťuje Miroslav Šisler. A kurzy klasické hudby, tu máme klarinetistu Jiřího Javůrka. Specifikum sušického šumění je v tom, že lektoři dokážou tu výuku přizpůsobit účastníkům od těch začínajících až po ty, kteří se třeba tím živí.
2: Jsou k tomu doprovodné akce?
8: Doprovodný program probíhá každý den. Kromě jam sessions pro všechny účastníky, tak koncerty v tradičním kloubu.
2: Závěrečné vystoupení jednotlivých ansámblů se uskuteční dnes od 19 hodin v hudebním klubu Tradiční kloub. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu Zámku Červené Poříčí.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: ŘSD připravuje napojení vedlejších silnic na budoucí obchvat Přeštic. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka je novým členem správní rady Západočeské univerzity. Ministr zahraničí Macinka je připravený koaličnímu SPD vysvětlit účast Česka v programu na pomoc Ukrajině. Bude jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s budováním obchvatu Přeštic na jižním Plzeňsku. Stavba za 800 milionů korun má skončit příští rok na podzim. Na čem se aktuálně pracuje, upřesňuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
3: Nejvíce jsou i nadále patrné rozsáhlé zemní práce, například při hloubení zářezů. Značnou část prací už také tvoří zlepšování podloží a navážení materiálu do tzv. Aktivních zón. V okolí hlavní trasy pak probíhají úpravy vedlejších komunikací a jejich napojení na budoucí obchvat, aby bylo možné je v co nejkratší době opět plnohodnotně zprovoznit.
2: 15. členem správní rady Západočeské univerzity je bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka. Na univerzitě se bude soustředit na bezpečnost, ať už kybernetickou nebo bezpečí studentů a zaměstnanců. Univerzita se chce zároveň věnovat bezpečnostnímu výzkumu. K tomu Karlu Řehkovi zkušenosti také přispějí, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
4: Bezpečnost je pro univerzitu dlouhodobou prioritou. Právě proto jsme stáli o to, aby byl členem správní rady někdo, kdo má zkušenosti s řízením v krizových situacích na nejvyšší úrovni. A to Karel Řehka bez pochyby je.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
5: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
2: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Spojené státy druhou noc za sebou zaútočily na Írán. Tamní média hlásí exploze z měst Sirík, Čáh Bahar a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dříve opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Sport. Tenistka Linda Noskova porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále Grand Slamu. Tam se utká s Ukrajinkou Kostěkovou, nejprve ale na Center Courtu v Londýně budou krátce po 14:30 odpoledne bojovat Karolina Muchová s Goffovou ze Spojených států. A české volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. Tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Macau. Dnes Češky nastoupí v Hradě proti Nizozemkám. Počasí. Bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách 19 až 22. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 180 na trase Záluží Letce na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta a pozor na silnici 196 u Metzlova na Domažlicku, tam se srazilo nákladní auto s dodávkou, i tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste pozdraven, pane Jouda. Jakoby náhodným setkáním začíná skoro každá ze scének Felixe Holzmana. Ačkoliv často působili improvizačně, komik je měl do posledního slova vypointované. Od jeho narození včera uplynulo 105 let a tak vás za chvilku seznámíme i s pozapomenutou neveselou částí jeho života. Počkejte si na to, stejně jako na rubriku Ahoj rádio a děti. Přejeme hezký den.
7: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Tak schválně, kolik fantazie za chvilku projeví děti v rubrice Ahoj rádio. Tentokrát se budou muset vypořádat s otázkou, na co všechno se dá použít toaletní papír. Napsala na toaleťák od všech účtů hesla, čímž, jak řekl její zeťák, důvěra v ní klesla. Jednoho dne totiž paní vše nechtěně spláchla. Kritika se snesla na ni, část rodiny pláchla. Uši o nic neokradou, byť to měli v plánu, rýt teď budou o zem bradou, hesla už jsou v plánu.

0: Na co všechno se dá použít toaletní papír?
1: Na smrkání, k malování, ke hře na mumii. Že se z něj dá udělat tvrdý papír s vodou, z té ruličky udělat kytku.
2: Že když se utrhne ten toaletní papír, tak se dá udělat koule a může se bojovat.
3: Z těch dvou ruliček se může dát udělat dalekohled.

0: 7 hodin, skoro 17 minut.
1: Počasí.
0: Jaké počasí aktuálně vládne regionu? Na to se ptáme meteorologa Tomáše Vejvody. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tak momentálně je jasná až polojasná obloha a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
0: Přijde dneska nějaký mráček nebo ne?
2: Tak i během dne bude poměrně málo oblačnosti, očekáváme i nadále jasno až polojasno. Jen na horách může být v průběhu dne přechodně až oblačno. A co se týče teplot, tak ty nejvýše vystoupí na hodnoty od 24 do 27 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou od 19 do 22 stupňů Celsia. A k tomu povene mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Zatím děkujeme a v příští hodině naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: na čase být.
1: Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Prosím, seznamte se. Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety. Výročí připadlo na včerejšek. Vytvořil desítky scének, v nichž mu často nahazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo Ivy Anžurové.
2: Co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
3: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Anžurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
2: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
5: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
4: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
6: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Addis a kdo?
6: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeba.
4: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
7: To pivo má ale divnou chuť.
2: Na hořky, jak pivo, no jo.
7: Dívejte se, jak je to pivo kalný, vidíte to?
2: Kalný, jde po kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
4: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
8: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
4: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
8: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
4: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
9: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
4: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Organizátor dopravy v Plzeňském kraji společnost Poved upozorňuje na poruchy klimatizací u linkových autobusů. Během léta jde už o desítky případů. Dnes se problémy s klimatizací týkají spojů na lince Blovice, Letiny Skašov, Letiny Řenče, Dolní Lukavice, Plzeň a Ždírec, Smederov, Blovice. Aktuální informace jsou na webu idpk.cz. Tam jsou vypsané spoje, kde klimatizace nepůjde. Vyšetřovatelé v Domažlicích od včerejšího odpoledne vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Uvedla to policejní mluvčí Dagmar Mivková. Neznámá chemikálie zřejmě poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočárku. Na případ upozornil server novinky.cz, podle kterého žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. V Plzni na Slovanech začíná obnova poslední strojice barokních soch v okolí kostela u Ježíška. Restaurátorské práce se tentokrát zaměří na sochu svatého Mikuláše, významnou kulturní památku z druhé poloviny 18. století. Součástí projektu bude také netradiční doprovodná kampaň, symbolické pátrání po ztracené hlavě světce, která je ještě zachycena na historické fotografii z roku 1947, později ale beze stopy zmizela. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministři, který mu představí výsledky svých resortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Pátou rovinatou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek zůstává průběžně třetí. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nor Train. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 180 na trase Záluží Letce na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta a na porouchané auto pozor, na silnici 27 u Plzně Litic ve směru na Plzeň překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Díky za to, že jste s námi i 3 minuty po půl osmé. Výročí památníku obětí velké války v Černošíně, sociální služby v Plzni a zábava ve vodě i na souši ve Gdyni. To všechno se objeví v rubrice O čem se píše. Za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tak hodně elánu do nového dne, máme 7 hodin a 38 minut.
1: O čem se píše?
0: Město Černošín se chystá na oslavu 100 let památníku obětí první světové války, která se uskuteční od zítřka za týden. Pomník se nachází pod svahy Vlčáku nad Černošínem a snad i díky odlehlosti od centra přežil dobu 40 let, kdy byly podobné památky v příhraničí rušeny. Před čtvrtstoletím bylo zarostlé pietní místo vyčištěno a obnoveno. Oslava v háji u památníku proběhne 18. července od 14 hodin. Dočtete se ve zpravodaji města Černošín. Příběhy několika klientů sociálních služeb v Plzni přináší zpravodaj města Radniční listy. Například 10letý Jirka s těžkým kombinovaným postižením je plně odkázán na pomoc druhých. Díky zajištěné dopravě může pravidelně docházet do kolektivu vrstevníků v denním stacionáři. Letos město podpoří sociální oblast v Plzni 13 miliony korun ze dvou dotačních programů. Centrum vodní zábavy ve Gdyni se rozrůstá o zábavu na souši. Ve venkovním prostoru za bazénem už dříve vznikla hrací plocha pro člověče ve zlobce a přibyla lehátka s možností zastínění slunečníky. Letošní novinkou je odpočinková zóna s možností vychutnat si kávu a drobné občerstvení nebo se začíst do oblíbené knihy v zahradních iglů. Ta budou využívána i v zimní sezóně, kdy budou vybavena topnými tělesy. O tom informují Gdyňské listy.

0: 9. červenec roku 2026. Na hodinách máme 7 hodin a 43 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno, jenom na horách může být odpoledne až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 23 a 26, na horách do 22 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše

0: audiokniha Jiřího Čáslavského Šlápoty právě teď v telefonické soutěži jako výhra. Ozvěte se nám na čísle 221 554 222. A o čem ta nahrávka je? Milé, někdy až něžně naivní vzpomínky nejen na dětství, pouto s rodiči, sestrou Liduškou a o 10 let starším bratrem Karlem, mnohem později populárním filmovým historikem a tvůrcem Hledání ztraceného času. Je teprve pár let po válce a pro kluka z Lipnice nad Sázavou život začíná odhalovat prvá tajemství až po čas dospělosti. Čte Václav Knop, s tou nahrávkou můžete strávit krásných 5 hodin a 12 minut a ještě dodávám, že to CDčko pořídilo nakladatelství Tebenas. Teď už linka do studia, číslo 221 554 222 a ptám se na to, jak se jmenovala televizní soutěž, jejímž byl zmiňovaný Karel Čáslavský spolumoderátorem a porotcem a je podepsán pod řadou scénářů tohoto pořadu. Hezké ráno vám přeju. Tak, tady nám to někdo okamžitě položil, občas mi tento for děláte, nevadí. Počkám si rychle na někoho dalšího, na čísle 221 554 222 a tu chvilku využiju k tomu, abych vám zopakoval soutěžní otázku. Jak se jmenovala televizní soutěž, kde byl Karel Čáslavský spolumoderátorem a porotcem a je podepsán pod řadou scénářů tohoto pořadu. Tak, je už tam člověk, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Maria Spazně.
0: Paní Maria, zdravím vás.
1: Já si myslím, že je to 10 stupňů ke zlaté.
0: A víte, že ne?
1: Ne.
0: Ptal jsem se na soutěž, která Karla Čáslavského proslavila a jejímž hlavním moderátorem byl Jan Rosák, ale to už je nápověda pro někoho dalšího, s vámi se rozloučím, mějte
1: dobrý.
0: Se krásně,
1: nashledanou.
0: A pokračujeme dál na čísle 221 554 222. Tentokrát hrajete o audionahrávku Jiří Čáslavský Šlápoty a to v interpretaci Václava Knopa. Přeju vám hezké ráno. Haló.
2: Haló, jsem tam.
0: Jste tady. Dobrý den.
2: Dobrý. Hledání ztraceného času, bylo to náhodou?
0: Ne, o tento pořad mi nejde, o tom jsem se už zmiňoval, když jsem popisoval, o čem ta nahrávka vlastně je, takže hledání ztraceného času to není. Mějte se moc hezky, nashledanou. Tak já teď věřil, že jsem vám pomohl jménem Jana Rosáka. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pendula z Plzně a chtěla bych zkusit, jestli to nebyl náhodou videostop.
0: Jestli to náhodou nebyl videostop, nebyl to videostop.
3: Ano.
0: Jasně. Všechny ty indicie vás k tomu měly dovést. Opravdu Karel Čáslavský byl spolumoderátorem tohoto pořadu, byl porotcem a je podepsán pod řadou scénářů tohoto pořadu. Ten pořad se jmenoval Videostop. Patřila jste k divačkám tohoto pořadu?
3: Jsem, určitě. Já to hrozně ráda pozoruju pořád.
0: Bezva.
3: Všechny tyhle ty pořady.
0: No a vidíte to, teď to není Videostop, ale přesto přišla soutěž a vy jste v ní byla úspěšná a teď si poslechnete Jiřího Čáslavského Šlápoty. A to po dobu 5 hodin a 12 minut. Myslíte, že bude těžké najít si na to ten čas?
3: Určitě. Já jsem u důchodu, takže určitě ano.
0: Takže máte času habaděj. Nejste jako všichni ostatní důchodci, kteří tvrdí, že je toho času daleko méně než v produktivním věku.
3: Ne, já si vždycky ten čas najdu.
0: Tak přeju krásný poslech a moc gratuluju, ať se vám daří. Naschledanou.
3: Děkuji pěkně, naschledanou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Vyhodit Majland za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Blovicích na jižním Plzeňsku ode dneška opět funguje výdej na potravinové pomoci. 26. základní škola v Plzni na Borech bude mít nové specializované učebny. Podmínky převodu karlovarského letiště na stát chtějí kraj a vláda dojednat do konce října. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Blovice na jižním Plzeňsku obnovili výdejnu potravinové pomoci. Lidé v tíživé životní situaci tam získají pomoc zdarma jednou za 14 dnů. Projekt pro 20 lidí je momentálně naplněný. Podmínkou pro zájemce je spolupráce se sociálním pracovníkem Blovického městského úřadu. Pokračuje místostarosta Blovic Michal Hodek z TOP 09.
5: Jednou za 14 dní sem přijede autíčko do Blovic na domluvené výdejní místo. Koordinujeme to s naším sociálním odborem, že se to dostává ta pomoc tam, kam má. A to memorandum je vlastně opřeno o další finanční pomoc ze strany města, kdy jsme nějaký symbolický dar předali této organizaci a mohli jsme tak spolupracovat v dalším období.
4: Nové učebny s multifunkčními prvky pro výuku dokončují na 26. základní škole v Plzni na Borech. Přístavbě vznikají učebny i nové zázemí pro pedagogy, říká náměstkyně primátora města Plzně Lucie Kantorová z Hnutí ANO.
6: Dokonce tam máme i multifunkční sálky, takže rozšíření zázemí jak pro žáky, tak i pro učitele, protože tam vznikají i nové kabinety. Samozřejmě nezapomínáme na chytré technologie, ať už se jedná o přírodovědné odborné učebny nebo třeba technické učebny, kde samozřejmě máme počítače nebo i virtuální realitu.
4: Podmínky převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu by měly kraj a vláda dojednat do konce října. Kromě dosavadní civilní dopravy ho bude využívat armáda a bude tam také nové stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zároveň zajistí rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy. Letiště bude pravděpodobně provozovat státní společnost LOM, ale podle hejtmana Petra Kubise z Hnutí ANO je potřeba ještě řadu věcí vyřešit.
7: V současné době řešíme vlastně zda zachovat obchodní společnost, naše SROčko nebo ne, protože samozřejmě my deklarujeme, že chceme mít určitě jasnou kontrolu nad tím, které linky tady budou lítat, odkud a kam. Máme ještě spolek na rozlítání těch linek, i tady to může být cesta, tak jak si budeme hlídat vlastně tu obchodní činnost, respektive to, kam se bude lítat.
4: Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informuje o tom policie v kantonu Valais. 34letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství.
8: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu nastoupí proti Ukrajince Kostukové. Ještě předtím se na centrkurtu představí Karolína Muchová. Po 14:30 odpoledne vyzve Američanku Goffovou. České volejbalistky prohrály v Srbsku ve volejbalové lize národů s Německem 1-3 na sety. Dnes 17:30 začne v Bělehradě další utkání volejbalové ligy národů mezi Českem a Nizozemskem.
3: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách 19 až 22. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na silnici 180 na trase Záluží Letce na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta, jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Hezké čtvrteční ráno vám přejeme, máme 4 minuty po 8 hodině. Víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Pozve nás k němu už za chvilku v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
10: Příjemný poslech i všem pesimistům.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Panečku, tomu říkám správné tempo na ráno. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, 8 hodin a skoro 15 minut. Zaniklá obec Pavlův Studenec na Tachovsku o víkendu alespoň symbolicky ožije. Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce tam pořádá tichý festival. O čem bude? Řekneme za chvilku.
1: Počasí.
0: Venku dneska bude jasno až polojasno, jenom na horách může být odpoledne až oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 23 a 26, na horách do 22 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zdravím vás, přeju vám dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Pavlu Studenec má bohatou historii. Prosím, připomeňte, čím byla tahle obec významná ještě předtím, než zanikla.
1: No, významná byla hlavně tím, že tam žilo zhruba 1400 obyvatel předtím, než zanikla, takže se jedná vlastně o největší zaniklou obec na Tachovsku. Pak to byla taky obec přímo na hraničním hřebení, rozkládala se zhruba na 6 kilometrech podél hranice s Německem. A v neposlední řadě byla vyhlášená pro svoje hostince a zábavy. Lidi tam chodili za zábavu vlastně ze širokého okolí.
0: Na programu máte i tradici Šáfajr. Můžete nám přiblížit, o co se jedná?
1: No, jedná se vlastně o takovou, řekl bych, prastarou staroněmeckou tradici, která byla postupně vlastně lokalizována do křesťanského prostředí. Šlo vlastně o žehnání za dobrou úrodu, vlastně za dobrý počasí, protože se traduje, že vlastně někdy v 18. a na začátku 19. století stihl kraj velký krupobytí, který pomlátilo úrodu. A na to vlastně potom ta tradice navazovala v té podobě, v jaký vlastně známe teďka z těch knih. To znamená nějaký procesí, kde se vynášely madony po vesnici vlastně Pavlů Studenec, nosili se do kostela, kde vlastně se sloužila mše. Bylo to takový celkově pestrý, lidi tam chodili hezky oblečený, zpívali u toho písně, modlili se, takže jsem velice zvědavý, jak se nám to povede obnovit po těch 80 letech.
0: Tak držíme palce. Co se týče toho víkendového programu, tak připravené budou také komentované prohlídky. Co dalšího?
1: Ten program je hodně nabitý, máme tam letní kino, besedy, je tam kinokavárna Paměti národa, budou tam taky landartové instalace, včetně nějakých nočních landartových instalací. Pak nesmím zapomenout samozřejmě na možnost kempování přímo v areálu té zaniklé obce a vlastně na hřebení Českého lesa, kde to je normálně zakázaný. A celý festival bude provázet taky divadlo a hudební vystoupení. A u toho hudebního vystoupení je potřeba zdůraznit, že všechny ty hudební vystoupení se konají pouze akusticky, nejsou vlastně zesilovaný, tak jak to vlastně bylo dřív, kdy ty muzikanti sedí přímo mezi lidma a hrají vlastně v tom davu.
0: Ještě možná připomeňte, ve kterých hodinách lidé na ten program můžou zamířit.
1: Je to v sobotu a v neděli, každý den otvíráme festivalovou vesnici v 11 dopoledne, s tím, že v sobotu bude program zhruba do 10 večer a v neděli do 4 odpoledne.
0: No a na závěr jsem si nechal pár organizačních detailů. Budou zájemci platit nějaké vstupné a jak se můžou lidé na to místo jednoduše dostat?
1: Naše programy vlastně jsou vždycky pro lidi zdarma, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti. A co se týká té dostupnosti, tak letos vlastně jsme zprovoznili v Tachově pravidelnou linku Tachov Bernau, takže lze autobusem se dopravit do Bernau, pak procházkou nahoru na Pavlu Studenec pěšky, pokud jste z větší dálky. Jinak bude zařízena kivadlová doprava, která bude jezdit pravidelně každý 2 hodiny z Tachova a z Bernau. A následně samozřejmě možný dopravit se taky vlastním vozem, bude tam připravený velký parkoviště, anebo vlastními silami pěšky nebo na kole.
0: A co, my vám můžeme popřát hezké počasí?
1: No, doufám, protože na tom to celý stojí, minulý rok nám to moc nevyšlo, tak doufám, že letos budeme mít víc čestí a i ten Šáfajr nám v tom pomůže.
0: Tak, vypínám červenou a začínám držet palce. Mějte se hezky, u telefonu byl Matouš Horáček. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května. Po návratu z dovolené je z některých destinací až půl roku odklad na darování krve. Plzeň opravila vyhlídku Kozí bouda na naučné stezce Zábělá v přírodním parku nad řekou Berounkou na východním okraji města. V městských lesích mezi plzeňskou čtvrtí Doubravka a blízkým Chrástem vede několik turistických i naučných stezek a cyklostezka po trase bývalé železniční tratě. V Klatovech kvůli pouti a mezinárodnímu folklornímu festivalu čekají na řidiče uzavírky a dopravní omezení. Změny se týkají i provozu městské hromadné dopravy. Zcela uzavřené už je třeba Urban vo náměstí a přilehlé ulice na Plánickém předměstí, kde jsou pouťové atrakce a stánky. Další omezení se pak budou týkat hlavně centra města. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíce škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. V Pardubicích začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Přihlásilo se 1100 soutěžících ve 150 týmech. Účastníky čekají čtyři všeobecné kvízy, výsledky se sečtou a rozhodnou o celkovém pořadí. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici Reslova se pracuje na inženýrských sítích, platí částečná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Purkyňova ke křižovatce s ulicí Jagellonská. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I na pohřbu je možné plakat smíchy. Stačí, aby pozůstalí sepsali nekrolog tak, že člověku při jeho poslechu cukají koutky. Pár perliček za chvilku uslyšíte v jedinečném podání herce Ladislava Potněšila. I nadále přejeme hezký čtvrtek.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 8 hodin a 40 minut. V neděli uplyne 5 let ode dne, kdy nás opustil herec Ladislav Potměšil. Poslední rozloučení v červenci 2021 proběhlo na jeho přání v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Obecně se dá říct, že na pohřbu člověk prožívá mix emocí, přičemž obvykle převládá smutek. Lehce, ale může dojít i na smích. Stačí pozorně poslouchat, co pozůstalí napsali do nekrologu a smuteční hosté mají o zábavu postaráno. Pár takových perliček se kdysi dostalo právě do rukou Ladislava Potměšila a ten je v našem zábavném pořadu mistrovsky odprezentoval.
1: Tvoji odbojovou činnost dovedl ocenit i nepřítel a tak ses ocitl v Terezíně. Byl samotář, ale ve společnosti byl oblíben. Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu. Ztrácíte v něm nejen otce, ale i tátu. Loučím se s tebou jménem drobného hospodářského zvířectva. Zaznělo to jako pohádka, když jsme se dozvěděli, že už není mezi námi. Měl radost, když se mu na dvorku pelešily slepice a rodili králíci a když šel do práce, těšil se, jak se pobaví se svým šmudlou. Byl těžce raněn pod Duklou, kde se ukrýval v křoví. Odchází od nás navždy, i když tu zanechává to, co jsme měli nejraději, svoji manželku. Byl členem svazu drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jeho exemplář. Měla pěkný poměr s celým naším kolektivem. Byla-li požádána o cokoliv, ráda a poctivě všem vždycky vyhověla.
2: To znáte, jak přijde matka Tereza do nebe? Zaťuká svatý Petr do té, říká, je, matko Terezo, to je bezvadný, že jste tady, pojďte dál. Máte hlad? No, něco bych slupla. Dostane párek z hořticí, příští den párek z hořticí, tak to jde 14 dní, po 14 dnech matka Tereza říká, svatý Petře, já jako jedna, já jsem spokojená, všecko v rychtiku, bezvadný. Ale proč pořád párek z hořticí? Říká, matko Terezo, pro nás dva nestojí za to vařit.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Písnička jako dělaná do krásného slunečného dne a že je dneska před námi.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Jak to počasí vypadá aktuálně? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je skoro jasná až polojasná obloha a teploty pomalu stoupají, nejčastěji se pohybují v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia.
0: Přes den zůstane vymeteno?
2: Bude i přes den poměrně málo oblačnosti, bude jasno až polojasno. O něco více oblačnosti bude zejména na horách, kde může být v průběhu dne přechodně až oblačno a teploty nejvýše vystoupí na hodnoty od 24 do 27 stupňů Celsia, na horách to bude většinou v rozmezí od 19 do 22 stupňů a k tomu povane mírný severozápadní až severní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Do jakého počasí se probudíme zítra a co nás pak čeká?
2: I zítra nás čeká slunečné počasí, bude jasno až polojasno a co se týče teplot, tak ty minimální se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 10 stupňů Celsia, naopak maxima se vyšplhají až na 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Miraj, Vanessa Paradis a taky Vaby Daněk, ti všichni vám budou zpívat ještě do 9. hodiny, pak už přijde Michaela Vondráčková, aby vás provedla dnešním rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se loučí, přeju krásný den.

Věděli jste, že březinu na Rokycansku navštívil Johann Wolfgang Goethe? Byl po něm pojmenován i jeden strom v zámecké zahradě. S Goethem se setkal majitel zdejšího panství Kašpar Sternberg, zakladatel Národního muzea, který na zdejším zámku roku 1838 zemřel. Rád sem jezdil také Vlasta Burian, který zde měl chatu pod vrchem hradiště.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: O vynaručení v Česku dál zdražuje kvůli vyšším nákladům na opravy aut. Klatovská nemocnice má nízké zásoby krve skupiny 0 negativní. Bude jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny, třeba Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to mohou rostoucí náklady na opravu vozidel.
2: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
1: Klatovské nemocnici chybí krev skupiny 0 negativní, informuje o tom na sociálních sítích a žádá dárce této krevní skupiny, kteří mají dostatečný odstup od posledního odběru, aby přišli krev darovat. V Klatovské nemocnici jsou odběry každý den, kromě úterý. Naopak pouze v úterý je možné krev darovat v Domažlicích. Od pondělka pak bude nové odběrové místo i v Plané. Dobřany na jižním Plzeňsku dokončili úpravy okolí městského kulturního centra Wolfram. Jejich součástí je i regulace parkování na zelených plochách prostřednictvím zasouvacích sloupků. Pokračuje nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka.
3: Chceme mít pod kontrolou to, že na těch zelených plochách, které jsou zpevněny jenom rošty, se nebude parkovat běžně a nebude tam docházet k takovým nešvarům, jako že tam lidé odstaví vrak a podobné vozidlo. Chceme, aby to byl příjemný park. Pouze když se bude konat nějaká akce přímo v jízdárně, tak tam ti návštěvníci zastaví, aby zase neubírali místa rezidentům.
1: Plzně na Doubravce dnes zahájí stavbu nové tělocvičny pro 22. základní školu. Žákům nabídne moderní sportovní zázemí a také nové venkovní prostory pro odpočinek. Podle vedení města stavba vyjde na 85 milionů korun a potrvá do srpna příštího roku. Sport. O postup do finále Wimbledonu budou odpoledne bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí v duelu proti Američance Goffové v 14:30 odpoledne. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostukovou z Ukrajiny. Nosková je v semifinále Grand Slamu poprvé. Dostala se tam díky dvousetové výhře nad Belgičankou Mertensovou. Krátce poté se 21-letá Češka dozvěděla, že si poprvé zahraje na centrálním dvorci Wimbledonu.
4: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat. Počasí.
1: Čekejte jasno až polojasno, na horách až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Povane mírný, severozápadní až severní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Rokycan dejte pozor na porouchané auto, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Devět hodin a 4 minuty, tak to už je čas, kdy startuje naše dnešní dopolední vysílání. Přejeme vám krásné letní dopoledne. Už za chvilku se podíváme na dnešní utkání Francie-Maroko na mistrovství světa ve fotbale, ovšem z tak trochu jiného úhlu. Ožijí v něm vzpomínky na kolonialismus. V rubrice Úsměv prosím dnes se dostane slovo Petr Novotný. Navštívíme také Karlovarský filmový festival, konkrétně festivalovou prodejnu suvenýrů, no a také jeden ze zámků v rámci našeho letošního zámeckého léta. Přejeme vám pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Pavel Bobek dospíval a teď už pojďme ke slíbenému fotbalu. Dnešní utkání Francie-Maroko na mistrovství světa ve fotbale není jen opakováním semifinále z minulého šampionátu. Jde samozřejmě také o zápas země, která co by koloniální mocnost do roku 1956 tu druhou okupovala. Na druhou stranu Francouzi skoro o 200 století dříve pomohli Američanům ukončit anglickou koloniální nadvládu. Těžko proto hledat pro tuto úvodní čtvrtfinále v Severní Americe příznačnější dějiště než Boston.
1: Bostonská stezka svobody začíná na dohled od místa, kde za americké občanské války hrával vůbec první organizovaný fotbalový tým ve Spojených státech. Většinu turistů ovšem zajímají zdejší koloniální památky v centru města. Často jsou spojené s počátky odporu vůči britským kolonistům, který nakonec vedl ke vzniku Spojených států. A právě tady v Bostonu si víc než kde jinde uvědomují, že důležitou roli v úspěšném boji za americkou nezávislost sehrála před 250 lety Francie.
2: Yeah, the French were our allies during the revolution, so we got the Marquis de Lafayette.
3: Ano, Francouzi byli našimi spojenci. Marquis de Lafayette se velmi spřátelil s Georgem Washingtonem. Je to i v muzikálu Hamilton, pokud jste ho viděli. To nám pomohlo dostat Francouze na naši stranu. Benjamin Franklin pak odešel do Francie a stal se svým způsobem naším prvním velvyslancem.
1: Vysvětluje mi Kelly Strongová, do dobového kostýmu oblečená průvodkyně Bostonem ze zdejší nadace Stezky svobody, tedy trasy, která zdejší koloniální památky propojuje a americkou revoluci připomíná.
3: Je potřeba si uvědomit, že tou dobou jsme neměli žádné námořnictvo, kdežto Anglie měla jedno z nejsilnějších v Evropě. Takže jsme potřebovali něčí pomoc a dostalo se nám jí od Francouzů. Jak se říká, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. My tady v Bostonu máme k Francouzům dodnes velmi vřelý vztah. Máme tu hodně francouzských památníků a francouzské historie. Jsme na to hrdí a máme radost, že se Francii na mistrovství světa daří.
1: Náklonnost je to docela oboustranná, jak slyším od Antoana. Ten přiletěl na čtvrtfinále Francie Maroko z Paříže, má na sobě modrý dres francouzské fotbalové reprezentace a v ruce průvod se Bostonem, kam přijel poprvé. Antoine se dívá na balkon, ze kterého se tu před 250 lety vůbec poprvé veřejně četla deklarace americké nezávislosti a říká, že Američané Francouzům podporu vrchovatě oplatili vyloděním v Normandii a osvobozením za druhé světové války. Ještě víc lidí se tu ovšem pohybuje v červených tričkách národního týmu Maroka a také oni zmiňují historii.
4: Je to největší zápas marocké historie. Hlavně hráči to vzhledem ke společné minulosti těchto dvou zemí můžou považovat za zvláštní rivalitu. Spousta z nich se ve Francii narodila nebo tam působí, ale já to tak nevidím. Já to beru prestižně kvůli tomu, že jde o čtvrtfinále světového šampionátu, možná proti nejlepšímu týmu světa a taky my teď máme jednu z nejlepších generací v dějinách. Já prostě chci Francii oplatit porážku z minulého šampionátu a myslím, že se to povede. Maroko vyhraje 2-1.
1: Typuje Mohsin, právě maročtí fanoušci patřili k těm, kdo měli v některých případech problémy s vízy, buď neudělenými, nebo i na poslední chvíli americkými úřady dodatečně zrušenými. Mohsin žije tady ve Spojených státech, takže to řešit nemusel, kdežto jeho čtyři kamarádi dorazili právě z Maroka.
4: Oni se sem dostali, takže zjevně žádné problémy neměli, ale pro spoustu lidí bylo složité získat víza, aby na turnaj mohli přijet. A platí to i bez ohledu na tohle mistrovství. Získat teď víza do Spojených států je složité a ani pro šampionát to Američané nijak neusnadnili. Jeden by si myslel, že budou chtít, aby přijelo co nejvíc lidí, ale nedá se nic dělat. Tak to je.
1: Bostonská veřejná rozhlasová stanice WGBH také upozorňuje, že od začátku šampionátu narostl tady ve státě Massachusetts počet lidí zatčených agenty imigračního úřadu ICE. Zatím se ale vyhýbají stadionu, kde dnes od 10 hodin večer českého času nastoupí ke čtvrtfinále fotbalisté Francie a Maroka. Z Bostonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď jeden potlesk, prosím, protože na scénu přichází Petr Novotný.
2: Víte, že když odpovídám na dotazy, tak hodně dotazů směřuje na moji manželku. Což je celkem pochopitelný, já to i vím. A dokonce mi jeden divák napsal, že já jsem jako poručí Kolombo, že o své ženě pořád mluvím, ale nikdo v životě ji nikdy neviděl. Já samozřejmě z toho pak vznikají dotazy, jestli já vůbec nějakou ženu mám a jestli se mnou ještě mluví po všech těch novotách, které už byly odvysílány, tak samozřejmě, že ženu mám, pochopitelně, že spolu mluvíme, když se potkáme doma a hovoříme spolu úplně normálně, i když pánové to pochopí. Rozhovor s manželkou je vždycky zvláštní věc. Dialog s vlastní ženou je něco, co já opravdu studuju už celý leta. Já bych z toho mohl mít doktorát, jak je to těžký, jak je nemožný se s manželkou domluvit tak, aby rozhovor šel podle vás, pánové. To nejde. My třeba teď řešíme doma mrazák, jo, prostě to není něco, co by vás muselo zajímat, máme novou ledničku, no. A já bych chtěl začít nový život, pokud jde o mrazák, že bychom tam mohli mít nějaký systém a tak, já tam nikdy nic nenajdu a nebo to nepoznám ty věci a tak, a no tak to nejde, to se nepovede, bude to furt po starým, ale já už tam mám svoji rechničku teď vybojovanou, tam mám svý věci, tam si tam dodávám svý zbytky. Prostě tam já poznám, já se totiž nestydím, rozumíte, když třeba jsou dva řízky, než je tam dám, zabalit a napsat na to papírek, toto jsou dva řízky. Já se za to vůbec nestydím, moje žena se mi posmívá, že jsem pitomej, rozumíte, ale že nepoznám dva řízky. Ona pozná dva řízky, když je do toho mrazáku dává. Ale za takový tři měsíce najednou držím v ruce zasněženou hrbatou polokouli. Říkám, že něco to je. Ona říká, to je tvoje. Ne, to není moje, říkám, ani náhodou. Moje věci jsou popsané papírkama. To je tvoje, co to je?
3: Nevím.
2: Říkám, jestli to nevíš ani ty, ani já, tak to už neví nikdo v této rodině. Pak to v tom mrazáku bude furt. Nikdo na to nebude mít chuť, když nevíme, co to je. Ona říká, Ježíš, to jsou řeči, no tak to rozmraz. Říkám, já to nechci rozmrazovat. Já chci vědět, co to je. A teď začíná ta správná manželská debata,

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je léto a prázdniny, také přemýšlíte, kam dnes vyrazit? Tak třeba na nádvoří plzeňského pivovaru dnes vystoupí Děda Mládek Illegal Band. Areál se otevře už v 18 hodin, koncert vypukne v 8 hodin večer. U branky ve Smetanových sadech v Plzni vystoupí kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. Hudba tam začne hrát v 17 hodin. V Klatovech startuje mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026. Od 18 hodin nabídne například workshop třásnění šátků. Na hradě Švihov začne od 19 hodin talk show s Pavlem Trávničkem. A nebo v Karlových Varech tam pokračuje 60. ročník mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V Quiff TV parku u Termálu začne v 11 hodin pořád momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. Večer pak od 20 hodin zahraje jedna z nejvýraznějších kapel české alternativní scény 90. let, Car Factory. A Sokolovský klub Alfa zve od 17:30 na akci Speak Date. Nabízí příležitost promluvit si anglicky v krátkých rozhovorech s různými lidmi. Organizátoři zvou na jazykové cvičení s motem Žádné testy, žádné známky, žádný stres. No a právě v tom duchu budeme pokračovat, tedy žádný stres, jen letní pohoda. A k té teď přispěje Václav Necka.

0: A teď už míříme na Karlovarský filmový festival. Stovky lidí denně navštíví festivalové prodejny suvenýrů právě v Karlových Varech. Nabízejí například hrníčky, batohy, ale taky parfém nebo tušky. Asi největší zájem je opět o trička s logem festivalu nebo o plátěné tašky.
1: Taštičku, parfém, hrnečky. V tuhle chvíli asi všechno, když tak přijdu znovu kartou, prosím.
2: Tak si přišla vyloženě pro parfém, ale dámy mě inspirovaly, tak toho je víc,
1: přesně tak.
3: Barbora z Olomoucka, přijela jsem na festival.
1: Ano, přijela jsem na festival.
4: S 60 nebo bez 60?
5: Asi bez.
1: Tak bílé nebo černé, nevíte, nemůžete se rozhodnout.
4: Já bílé.
1: Bílé.
5: No, asi to světlý taky se mi líbí.
1: A kupujete si vždycky na festival
5: nějaké předměty? Ne, ale řekli jsme si teď, že je to 60. výročí, takže bychom si mohli konečně koupit tričko.
3: Říká Petra z Čelákovic a vybírá dál tedy trička. Můžete i vyzkoušet.
5: Hezka, to zkusí, já to uvidím.
1: Uvidíte, jak bude. Materiál se vám líbí?
5: Materiál se mi líbí, ano.
1: Takže vemete si trička asi.
5: Nevím, jestli se nemám si to M-ko.
4: Tohle XS.
5: To je XS, takže S-ko asi.
3: Emma Kučerová prodává tady ve festivalové prodejně suvenýru. O co je největší zájem?
2: Bych řekla, že je největší zájem o hrnečky, trička a plátěné tašky. Letos máme i několik novinek, které už zároveň máme docela i vyprodané. Nejvíce šly na odbyt v Jejíře. Dále máme mezi těma novinkama parfém. Když tak koukám, tak ještě nám už hodně schází ponožky. O ty byl taky velký zájem.
3: Pojďme říct, co už tady skutečně lidé neseženou.
2: Nemáme mikiny, nemáme takovou speciální odnož tašek plátěných, měli taky speciální poruch, tak ty už se taky zákaznice rozebrali a potom ještě lázeňská pítka, ty už máme posledních pár kusů.
3: A trička?
2: Máme na skladu, ale letos jsou trička trošku oversize, to znamená, že ty nejmenší velikosti už jsou rozebrané, takže nabízíme klasicky jakoby od M výše. No.
3: Vybíráte hrníčky?
6: Ano. Jsem místní Karlovarák a každý rok si jdu sem koupit hrníčky a sbíráme to takhle.
3: A kolik jich máte? Už
6: no,
3: doma.
6: Já nevím.
3: Nevíte?
6: My z toho pijeme čaj, takže já opravdu nevím, kolik jich doma máme.
3: Marie, takže už jste si koupila, nebo teď teprve vybíráte?
6: Ještě malej pro malýho vnuka.
7: Tak já bych poprosila dva velký
6: a jeden malej.
7: A který malý si přejete? Máme se stínem nebo jenom s červeným?
6: Tak červený.
3: Festivalové shopy jsou otevřené až do soboty 11. července. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, písnička.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko vítka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak doli, tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov.
0: Plumlov, tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc.
0: A Niva,
1: tak, den.
0: Tak jsme si dali Nivu k svačině, no, v tuhle tu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: ŘSD připravuje napojení vedlejších silnic na budoucí obchvat Přeštic. Klatovská pouť omezí dopravu ve městě. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s budováním obchvatu Přeštic na jižním Plzeňsku. Stavba za 800 milionů korun má skončit příští rok na podzim. Na čem se aktuálně pracuje, upřesňuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
2: Nejvíce jsou i nadále patrné rozsáhlé zemní práce, například při hloubení zářezů. Značnou část prací už také tvoří zlepšování podloží a navážení materiálu do tzv. Aktivních zón. V okolí hlavní trasy pak probíhají úpravy vedlejších komunikací a jejich napojení na budoucí obchvat, aby bylo možné je v co nejkratší době opět plnohodnotně zprovoznit.
1: Klatovech kvůli pouti a mezinárodnímu folklornímu festivalu čekají na řidiče uzavírky a dopravní omezení. Změny se týkají i provozu městské hromadné dopravy. Zcela uzavřené už je například Erbenovo náměstí a přilehlé ulice na Plánickém předměstí, kde jsou pouťové atrakce a stánky. Další omezení se pak budou týkat hlavně centra města.
3: Od dnešní půlnoci nezaparkují lidé na náměstí Míru. V pátek v poledne se pak uzavře i průjezd Pražskou a Vídeňskou ulicí. Po oba víkendové dny pak bude zcela neprůjezdná i Plánická ulice a provoz ve městě krátkodobě omezí i průvod folklorních souborů, který vyjde v neděli v 10 hodin od Sokolovny. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO výsledky jednotlivých resortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dříve uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Na louce u bývalé celnice u Božího daru vzniká památník ve tvaru srdce. Destinační agentura Krušnohoří ho připravuje k příležitosti největšího evropského festivalu pěší turistiky Eurorando, který se ve druhé polovině září uskuteční na české i německé straně Krušných hor. Pokračuje zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
4: Je to 8-metrové srdce, vlastně forma ze železa, do které každý návštěvník přiveze kámen ze svého rodiště. Věříme, že se nám ta forma pěkně zaplní, a když ne během Euroranda, tak třeba v těch letech následující. Sport.
1: Fotbalistům Maroka bude večer proti Francii ve čtvrtfinále mistrovství světa chybět jejich nejlepší střelec. Třígólový Saibari se v minulém utkání poranil stehenní sval a v Bosnu tak nebude moci nastoupit. Potvrdil to marocký trenér Vahbí. Utkání Francie Maroko začne ve 22 hodin českého času. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách maximálně 22. Povane mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Jateční bourala dvě osobní auta u křížení s Chrásteckou. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Pozor na kilometru 86 na porouchané auto. Je to u Nové Vsi na Plzeňsku. I tam jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Také chvilku po 10. hodině je s vámi rádio vašeho kraje. V našem dopoledním vysílání už za chvilku dostane prostor náš dnešní host, a to z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. I nadále přejeme pěkný poslech.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Miroš Birka dospíval v našem dopoledním vysílání a teď už má slovo Pavlína Kyselová a její host z Karlovarského filmového festivalu.
1: Přejeme dobrý den. Festivalové studio v Relax Zóně se i dnes stává místem setkání s klíčovými osobnostmi tuzemské kulturní scény. Naším dnešním hostem je umělec, jehož profesní dráha mohla původně vypadat zcela jinak. V mládí totiž seriózně uvažoval o dráze kriminalisty. Osud a jedno silné gymnaziální přátelství ho nasměrovali na Pražskou Damu. Dnes ho známe jako držitele ceny české filmové kritiky, respektovaného uměleckého šéfa Pražského činoherního klubu a paradoxně také jako představitele nezapomenutelných televizních vyšetřovatelů z 90. let. V Karlových Varech reprezentuje hned dva žánrové odlišné snímky, černou společenskou satiru 6 gramů a syrové sportovní drama Bojovník. Herec Martin Finger je tu s námi, vítejte.
2: Přeji krásný den všem posluchačům.
1: 6 gramů a Bojovník. To zní, jako kdybyste začal natáčet pro podsvětí.
2: No, bylo by na čase po těch policajtech už zase si zkusit nějaký ty záporáky, protože vlastně zápornými postavami vrahouny a různými úchyly jsem asi nehrál, snad doufám. Aspoň ne před kamerou, ne, ještě, jo. Ale tím jsem začínal, to jsem ještě měl úplně vyholenou hlavu, a takže vlastně ono se to nabízelo, takový laciný, on vypadá jako gauner, tak bude hrát gaunera. Takže se mi potom, teď jste mi to úplně tak jako připomněla, zastesklo, zase bych si zahrál nějakýho záporáka rád.
1: My jsme ale u filmu 6 gramů. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem. Ten postupně svede dohromady čtveřici otců, kteří by se za normálních okolností nikdy nepotkali. Divadelní herec, finanční poradce, realitní makléř s politickými ambicemi a měšťák tak zažijí odpoledne, které se rychle vymkne kontrole. Jaká role je vaše v tomto filmu?
2: Krásná, souvisí s tou první otázkou nebo s tím, o čem jsme mluvili před chvílí, ale nesouvisí vůbec tady s těmi čtyřmi pány v té škole. Takhle, bylo to tak. Pan režisér mi zavolal a vlastně tak jako kamaráda mě jako požádal, jestli bych v tomhletom filmu nezahrál takový jako jeden výstup a že chci, aby to bylo jako, by to hrál jako herec, dobrý herec, a jednak, že bych chtěl vytěžit právě z té mé pověsti, z té minulosti jako těch policajtů, kterých jsem několik jako odehrál, čímž jako asi vrcholí devadesátky jako v podobě plíška. A říkal, že bych chtěl přesně takovou nějakou jako postavu do toho, když tam přijedu do jedné situace, kde jsou tam dva měšťáci nebo policajti, který hraje Oskar Hess a Honza Nedbal. A to je vlastně všechno. Vlastně říkal, abys tak jako, Martine, a je to komedie, takže prostě si z toho jako děláme srandu a zároveň prostě ukážeš to nejlepší. Mě stejně oblíkli vlastně jako toho plíška. A já jsem tam prostě vystoupil a střihnul jsem si během jedné noci, když jsem to tam měl natáčet, jako tuhletu postavu, a říkal jsem si, tady je něco špatně. Už prostě po mně chtějí, abych prostě hrál a nejlépe i jako třeba jemně parodoval role, které jsem hrál v minulosti. Takže to je můj příspěvek k filmu 6 gramů.
1: Herecké obsazení tohoto filmu je mimořádně silné, to samozřejmě i díky vašemu štěku, jak jste to prakticky nazval, ale vedle vás hraje Ondřej Vedchý, Jiří Mádlo či David Novotný. Tak stihl jste za tu jednu noc nasát jakousi dynamiku mužskou, jestli to tam jako fungovalo, stihli jste prohodit slova, nebo jste ten obraz měli úplně mimo?
2: Ten obraz byl úplně mimo, to je opravdu, jako to se neodehrávalo vůbec tý tělocvičně a tak, a já jsem se prostě, ač se všemi těmi pány zmiňovanými znám a v minulosti nebo v současnosti jsem s nimi pracoval a pracuju, tak tady na tom filmu jsme se nepotkali, takže spíš, jak jsem zmínil Oskara Hesse a Honzu Nedbala, tak jako s nimi jsem strávil několik hodin v noci vlastně s tou mladou hereckou, myslím velmi šikovnou, talentovanou krví, tak to bylo takový jako taková příjemná noc.
1: Když jste zaznamenal ten název toho filmu 6 gramů a také určitě jste nějakým způsobem navnímal linku, napadlo vás jako otce, jenom tak lehce, kdyby se to stalo vám, 6 gramů na lyžáku a vy musíte jít do školy to řešit.
2: No, tak jako nenapadlo, až teďka tady s tím filmem ty otázky padají podobně, jako jste mi teď dala vy. To jsou strašně jako citlivý a složitý témata, to se asi nedá odpovědět nějak obecně, myslím si, že obecně se dá za mě teda jedině říct, aby mé děti jako věděli o těchto věcech, aby před nimi nebyly jako tabuizovány, aby věděli všechna rizika, aby zároveň neměli jako pštrosi hlavu v písku a tvářili se, že to neexistuje, že to není, protože pak to zakázané ovoce nejvíc chutná. A prostě být otevřený ve vztahu s dětma, povídat si o tom a jestli tyhle ty jako věci mají někdy vyzkoušet anebo je nikdy nevyzkouší, to záleží na strašně moc faktorech a myslím si, že důležitý je nějaká vzájemná důvěra, aby věděli, že se můžou kdykoliv jako na mě obrátit s čímkoliv, že prostě nepošlu do háje, že nebudu proklínat, ale že si o tom budem povídat a já vlastně co jako rodič můžu udělat, já můžu jenom předat svoje zkušenosti, které jsem měl a chtít svoje děti chránit, no to je celý.
1: Říká herec Martin Finger. No a za chvíli se přesuneme do prostředí, kde se rány nezasazují slovy, nýbrž pěstmi. Vstoupíme do nekompromisního světa MMA s novým filmem Bojovník, tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme zpět, od mikrofonu vám příjemný den přeje Pavlína Kyselová. Mým hostem je herec a umělecký šéf Martin Finger. Nyní se zaměříme na jeho druhou festivalovou premiéru, syrové sportovní drama Bojovník. A Martine, v tomto snímku stvárňujete trenéra, který po boku Pavla Rýmského vede hlavní postavu v podání Milana Ondríka na jeho debut v Kleci. A jaký jste trenér? Jaký jste ten typ toho trenéra?
2: Ta postava, která se jmenuje David, je velmi dobrý kamarád toho hlavního hrdiny a vlastně jako v minulosti spolu oba boxovali, oba se účastnili olympiády a dosáhli tam i nějakých úspěchů a po mnoha letech se prostě tito dva potkávají a ten hlavní hrdina, tu zápletku zkrátím teďka, vlastně se pustí do ve svým už jako vyšším věku do jednoho velkého mače, zápasu, aby získal peníze pro svoji vnučku a tak dále a tak dále. A je to vlastně jako souboj s ním samým a s jeho životem. A já jsem trenér, který zároveň ho vnímá, jeho průsery, který měl dřív, a jsou to kamarádi, a na druhou stranu prostě pokud se, a rozmlouvá mu to, že do toho nemá chodit, ale když už se proto rozhodne, tak to prostě budou dřina, krev, pot a slzy, jak říkal Winston Churchill, a nebo já jsem se ho snažil, opravdu měl jsem to štěstí zahrát jako toho dobrýho trenéra, který nakonec stejně je to žánrový film, takže to můžeme říct, ho dovede k tomu prostě vítězství, k tomu šťastnému výsledku, ale je prostě dobrý trenér. Já jsem hrál hokej, když jsem byl prostě jako mladší, a takže já jsem vlastně tu mentalitu těch trenérů, tady jsem to hodně využil, jo, to oni jsou to takový jako kluci, kteří prostě mají svůj jako své rázný smysl pro humor, pro mě to byli prostě hlavně ti dobří trenéři, to byl jako pán Bůh pro mě, já jsem k ním zhlížel, a když dokážete prostě z toho člověka dostat nejlepší výkon, tak to není prostě jenom čistě o tom drillu, o té fyzické dřině, ale taky prostě musíte být dobrý psycholog. A to všechno je ten David v tom Bojovníkovi, to jsem vám to řekl zdlouhavě, vidíte.
1: Ne, ale krásně. Já bych taky něco řekla. Já bych řekla totiž, že příběh Bojovníka velmi plasticky ukazuje, že ty nejtěžší bitvy se často neodehrávají v kleci, ale právě v tom osobním životě a v zápase vlastně sám se sebou možná, tedy zkrátka v hlavě. A je to tak?
2: Ano, řekla jste to úplně přesně, proto bych jako i třeba malinko poupravil i třeba jako pro diváky a ještě asi mnohem víc divačky, které by třeba mohla jakoby synopse a název toho filmu odradit, že na něj nechtějí jít, tak se vůbec nebojte. Já jsem ho na premiéře ten film viděl a to sportovní drama tam samozřejmě platí, ale není to jenom to, on je to prostě jako krásný učebnicový příklad těch rodinných strází, který ten hlavní hrdina má, jak si musí prostě vybojovat svůj vztah k dceři a k vnučce, a jak jste to říkala sama, prostě ten životní boj je stejně tak veliký jako ten boj v té kleci. Jo, takže nebojte se, není to opravdu jako o sportu, jenom je to opravdu o hlavně našich životech a mezilidských a rodinných vztazích.
1: Ve filmu se v autentických rolích objevují i skutečné osobnosti české bojové scény. Dokonce se i natáčelo, myslím, na skutečném zápase. Teď přesně nevím, jestli to byl Carlos Vémola, mám takový pocit.
2: Ano, byl tam, Vémola se tam objevil, ano. Objevil se vedle mě, ano.
1: Ano, vedle vás?
2: A já bylo jsem to dobrý? Měl respekt. Ano, měl jsem respekt. Já jsem se byl dívat i jako na dvou tréninzích předtím. Já jsem jednak čerpal, jak jsem říkal, z toho svého mládí, z těch trenérů pro jako herecky, ale zároveň jsem potřeboval vidět, jak trénujou prostě ti skuteční trenéři MMA. No a na jednom tom tréninku se objevil i Karel Vémola a musím říct, že v té chvíli jsem se upozadil do rožku a říkal jsem si, doufám, že se mě nevšimne.
1: Kdybyste měl divákem na film Bojovník pozvat, co je tím hlavním důvodem, proč by toto intenzivní lidské drama neměli minout?
2: Každý má rád jakoby něco jiného, ale já sám za sebe, abych takhle jako hezky navnadil, protože ten jako zážitek na premiéře ve velkém sále byl opravdu pro mě krásný, nejen tím, že to bylo na tom velkým plátně, v tom velkém sále, a že prostě člověk zase má tu premiéru a je v těch Varech, to prostě samo o sobě je krásný, ale ten samotný film, protože jsem ho do té doby neviděl, jenom jsem byl na tom natáčení, mě nejvíc oslovil tím, že v tom žánru, v jakém to je, to žánrový film, tak je v tom je jako naprosto jako poctivý, má tam prvky humoru toho jakoby českýho, jo, takže to je taková ta naše regionální jako záležitost, ale splňuje všechny standardy, prostě jako kdyby se prostě takováhle věc točila prostě v Hollywoodu.

0: A to není jednoduchý v našich podmínkách, protože v Hollywoodu na to mají prostě 50krát víc peněz a prostě ten fight třeba závěrečný, co tam prostě kluci mají a že se prostě fakt nadřeli, byli tam zranění a jako dali do toho úplně všechno, to strašně obdivuju. A to by se prostě točilo měsíc v Hollywoodu, tady se to točilo 6 dní a to je na naše poměry jako hodně a je to na tom vidět, je to skvěle prostě nasnímaný, nastříhaný, má to atmosféru, jdete s tím a to strašně, strašně moc obdivuju a to se prostě klukům povedlo.
1: S hercem Martinem Fingrem jsme se pohybovali ve světě bojovníka, ještě se neloučíme, v závěru našeho rozhovoru opustíme filmové ateliéry a zabrousíme na divadelní prkna i do zákulisí, tak nás poslouchejte a dozvíte se víc.

0: festivalového kolotoče k nám se skočil herec Martin Finger, který zde reprezentuje dva filmové snímky, ale kromě intenzivní filmové práce je také uměleckým šéfem pražského činoherního klubu. No a já se musím zeptat, jak se daří legendárnímu divadlu pod vaším vedením? Zkrátka, co je u vás nového?
1: To jsou dvě různé otázky. Jak se daří a co je u nás nového. Na tu první se ostýchám odpovědět, protože to musí říct jako jiní, to musí říct lidi zvenku. Já sám za sebe můžu říct, že jsem ve fázi, kdy odvádím maximum a odváděl jsem toho, co můžu tomu divadlu předat a je zároveň prostě čas na to, aby to dělali jako mladší a třeba by to nedělal. Já jsem herec, že jo, a myslím si, že divadlo potřebuje režiséra, takže v této fázi se teď nachází činoherní klub. Neznamená to, že hned zítra odcházím, ale to divadlo si zaslouží prostě úplně jako jiný pohled a nakopnutí, čehož já nejsem mocen. Zároveň si potřebuji jako člověk taky odpočinout, takže to vám řeknu za sebe, jak se daří činohernímu klubu a mě v něm, ale jinak jako stále pracujeme naplno. Pořád vyrábíme nové a nové inscenace. Ten tým, který tam mám, je, který prostě se svými kolegy jsme dali dohromady, tak ho mám moc rád, nebo zažíváme spolu prostě spousta jako hezkých chvil při tvorbě i ve volném čase a ten barák toho činoherního klubu prostě žije a je naplněn nějakou jako dobrou energií. To mě strašně moc těší.
0: Karlovarský festival je pověstný svým schonem a také společenským ruchem. Dokážete si najít chvíli pro čistou diváckou radost? Jak si vy osobně letošní festival užíváte?
1: Je to tak na půl a většinou to takhle bývá. Vždycky tento festival je první dva dny práce a druhé dva dny, dva a půl dne, doufám, prostě návštěva kina a odpočinek. Takhle to mám.
0: Máte přímo nějaký titul vybraný?
1: Není to tak úplně jednoduchý, tak když si vyberete titul, tak se na něj třeba nedostanete, takže já jsem sám tak jako překvapen, ještě jaké filmy nás čekají. V tuto chvíli to ještě nevím, ale myslím si, že až budu odcházet z vašeho stánku, tak se s tím seznámím.
0: A vy sám chystáte něco? Něco se točí nebo finišuje?
1: Dotočil jsem teďka vánoční pohádku na České televizi, což z čeho mám velkou radost, protože na jevišti v divadle jsem už jako kdysi ve dvou pohádkách hrál, ale před kamerou ještě nikdy. A stalo se v krkonošských pohádkách, ne, to je Krakonoš a básník se to jmenuje, vlastně to je už jakoby druhý díl velmi povedené pohádky Petra Bebiaka, někdy 3 roky zpátky to běželo v České televizi, tak teďka jsme to točili v létě a na Vánoce to bude v televizi a já jsem si to strašně moc užíval. Prostě po těch rolích, které hraju prostě pro ty dospělí pořád jenom, tak jsem prostě se dostával do toho mentálního nastrojení, jako kdybych byl jako dítě a co by se mi líbilo, když jsem já byl malý a hltal jsem pohádky, tak co jsem měl rád na těch hercích, protože já to především sledoval jako skrz herce. No, tak jsem tak ze sebe dal takový to nejlepší, jako s nějakým jako humorem zahrát takovou jako zápornou postavu, ale ne ve zlým, on je hodnej, akorát prostě trošku jako na cestí takový moula, tak to jsem prostě do toho dal všechno a strašně moc jsem si to užil.
0: No a nás samozřejmě ještě zajímá vaše spolupráce s Českým rozhlasem, a vaše interpretace rozhlasových her, audioknih či projektů typu Četba na pokračování jsou divácky velmi oceňované. Jak moc specifická je pro vás práce s čistým hlasem oproti tomu divadlu a filmu, kde jdete i z kůží na trh takzvaně?
1: Jdete všude z kůží na trh, jsou to prostě 3 média, který mají nějaký jako stejný základ jako v té osobnosti a v tom, jako, co chcete sdělit, v tom gro toho jádra toho sdělení a forma se liší. Ten mikrofon, který teď držím i v ruce, něco jiného, když tam máte ještě navíc kameru, něco jiného divák a teď a tady v divadle. Já jsem měl strašně rád třeba na natáčení, když se kamera stala, vlastně jsem pochopil, že to je divák a že jsem ji takhle začal vnímat a takhle vlastně s ní hrát. A v té chvíli prostě jsem se jako rozářil. A to stejně s tím mikrofonem. No to strašně dlouho trvalo. Slyšet se, naučit se slyšet, že sdělujete něco, co prostě sdělujete jenom tím hlasem, aby to nebylo hraný a zároveň, aby tam něco bylo, aby to nebylo podehraný. a užívám si to, protože už taky mám nějakou zkušenost a je to pro mě krásná práce.
0: Martine, velmi si vážíme vašeho času. Oběma novým filmům i Činohernímu klubu přejeme plné síly a také sály. A vám mnoho dalších skvělých rolí před kamerou i rozhlasového mikrofonu. Naším hostem byl herec Martin Finger z festivalového studia v Relax zóně Karlovarského kraje. Se pro tuto chvíli loučí Pavlína Kyselová. Zůstaňte naladěni na vlnách rádia vašeho kraje. Naslyšenou a ještě jednou nashledanou.
1: Já taky děkuju za pozvání. Mějte se všichni moc hezky a poslouchejte rádio.

0: Helena Vondráčková dospívala v 10 hodin a 45 minut a teď jedna aktualita. Žáci z 22. základní školy v Plzni Doubravce budou mít brzy další místo pro sportování. Právě dnes tam totiž začala stavba nové tělocvičny. A je u toho taky náš reportér Jan Markup. Dobrý den.
1: Hezké stále ještě dopoledne z plzeňské Doubravky, kdy dnes symbolicky začala stavba nové tělocvičny. Už tu ale pracují bagry, pracují na základech té nové stavby, která vyplní prostor mezi původní tělocvičnou, tou starou a hlavní budovou, tedy uvnitř areálu školy to všechno vzniká. Kousek ode mě taky je základní kámen, na který dnes poklepali zástupci města, obvodu, stavební firmy, ale pochopitelně tu byl i ředitel 22. základní školy Josef Řečica. Všichni mluvili třeba o tom, že tenhle projekt se připravoval zhruba 3 roky, že významně pomůže navýšit kapacitu těch dětí, které budou moct pak využívat tělocvičnu. No a taky tady zazněla důležitá informace, že to všechno by mělo být hotové příští rok v září.
0: Jak bude vlastně nová tělocvična vypadat?
1: No, bude to takový montovaný skelet, taková krabice, doplněná železobetonovými a zdinnými konstrukcemi. Bude to všechno částečně zapuštěné do země, tak, aby to nestínilo okolním učebnám. Hlavní části té nové stavby budou světle šedé, vstupní část pak bude pastelově žlutá. Uvnitř pak bude pochopitelně sportovní hala, 2 šatny s umývárnami, sociální zařízení, místnost pro úklid, nářadovna, sklad, vrátnice, kabinet a taky prostor hlediště. Určitě zmíním i střechu, která bude zelená a navíc na ní bude 65 fotovoltaických panelů tak, aby pomohly alespoň částečně pokrýt elektrickou spotřebu školy.
0: Ale pokud vím, proměňovat se budou i další části školy, je to tak?
1: Je to přesně tak, promění se i školní atrium, kde vznikne dešťová zahrada. Má pomoct jednak zadržovat srážkovou vodu, zlepšit místní mikroklima a zároveň to bude takový doplněk pro výuku ekologických témat. Atrium taky doplní bezbariérové schodiště, které povede k venkovním sportovištím a odpočinkové zóně. Tam budou moci žáci trávit přestávku, ale další možnosti je tam pořádat určitou neformální výuku.
0: Do dopoledního vysílání se nám přihlásil Jan Markup. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Úroda ovoce letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53%. Poleptání kojence a jeho matky v Domažlicích policie vyšetřuje jako trestný čin ublížení na zdraví. Bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpán Kazíková. Ovocnáři kvůli jarním mrazům přejdou meziročně asi o 53% úrody. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie České republiky mohou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Zemědělci sklidí necelých 70 tun ovoce. Historicky nejnižší úroda v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 0,5 miliardy korun. Ovocnáři za ně dostali kompenzaci od Evropské unie ve výši 400 milionů korun. Poleptání kojence a jeho matky v Domažlicích začala vyšetřovat policie jako trestný čin ublížení na zdraví. Potvrdila to policejní mluvčí Dagmar Mivková. Případ se stal včera odpoledne v Domažlicích, kdy se matka a její kojenec popálili o neznámou chemikálii v kočárku a následně je do nemocnice převezla zdravotnická záchranná služba. Oba jsou mimo ohrožení života, jak potvrdil mluvčí domažlické nemocnice Jiří Kokoška.
2: Maminka i dítě byly přivezeny k ošetření do domažlické nemocnice. Obě jsou mimo jakékoliv ohrožení a bez závažnějších poranění. Nicméně dítě zůstává na sledování z důvodu menší lokální popáleniny a maminka už zůstává jen jako doprovod s miminkem. Byla ošetřena ambulantně a není v hospitalizační péči.
1: Lesy České republiky spustily novou aplikaci pro mobilní telefony s názvem Klub nového lesa. Bude možné v ní najít regionální informace například o uzavírkách cest, pracích v lese nebo o pohybu těžké techniky. Kromě regionálních aktualit nabízí aplikace i celostátní výstražné zprávy nebo důležitá upozornění, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Veřejnost často vidí jen uzavřenou cestu, lesní techniku nebo změnu v krajině. Díky našemu mobilnímu zpravodajství ale bude předem znát i kontext dění, což je důležité jak pro turisty, cyklisty nebo houbaře, tak i pro obyvatele obcí, starosty a zástupce samospráv. Těm to může třeba usnadnit plánování místních akcí.
1: Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla výše 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci mohou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky.
0: Sport.
1: Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě české tenistky. Karolína Muchová a Linda Nosková zabojují o postup do finále Wimbledonu. Muchovou čeká v 1/3 Američanka Goffová, Nosková bude hrát s Ukrajinkou Kostukovou.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na horách až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Povane mírný, severozápadní až severní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nákladní auto se srazilo s osobním v Plzni v ulici Regensburská a dvě osobní auta bourala v Plzni na křižovatce Jateční Chrástecká. I tam jděte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách v 11 hodin je s vámi opět dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Aleš Bergl z Plzně patří mezi klenotníky světové úrovně. Věnujeme mu dnešní rubriku Náš příběh. Věnovat se ale budeme také třeba našim čtyřnohým kamarádům. Co myslíte, dá se předejít tomu, aby pes měl blechy? A co se stane, když ho necháme takzvaně zablešeného? Řekneme už za chvilku. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubriku věnujeme výjimečné osobnosti českého šperkařství. Aleš Bergl z Plzně patří mezi klenotníky světové úrovně. Navrhoval kolekci pro módní designérku Blanku Matragi, jeho práce zdobila také Karla Gotta, pro kterého vyrobil třeba diamantové manžetové knoflíčky. Šperky Aleše Bergla vyhledávají celebrity, korunky od něj nosili třeba Miss USA a Miss Universe a jeho klientem je také prezident Spojených států amerických Donald Trump.
2: Výrobu korunky Miss Universe, kterou vlastnil Donald Trump, myslím, že jsem byl zrovna v tu dobu v Chorvatsku na dovolené, tak jsem na balkoně udělal pár návrhů. Poslali jsme to do Ameriky a pak mi přišla odpověď, že Donald Trump si osobně vybral můj design korunky, protože mu to připadlo Manhattan, ten pohled. Takže jsme to vyrobili, trvalo nám to asi rok práce, protože jsme hledali ideální materiály na to a jsme chtěli, aby tam bylo zapojené Česko, tak jsme tam do toho dávali křišťály, diamanty. A nakonec jsem byl se požádán ještě jednou, že si Donald Trump právě vyžádal mě jako designera té korunky, kterou jsme vytvořili první a že chce vyrobit teda ještě korunku ode mě na Miss USA. Tak jsme dělali knoflíčky pro Karla Gotta, pak jsme dělali pro Miloše Formana. Já jsem dělal k 60. zlatou desku Karlovi Gottovi, pro Bartošovou, jsme dělali dokonce, myslím, že jsme měli prstínky zástupní a už si nepamatuju, těch jmen je hodně.
3: Vaši klienti mají jasnou představu, v čem by chtěli mít uchycený drahokam a nebo jim tu představu malujete vy?
2: Převážně to jsou lidi, kteří něco úplně jiného, než se dá běžně nakoupit na trhu. Já se s nima musím napřed popovídat, abych zjistil nějaký jejich přibližní představy, který se jim líbí a následně pro ně vyberu nějaký design, který dál spolu rozvíjíme, pak nakupujeme spolu kameny virtuálně, ten kámen je nejdůležitější a samozřejmě zákazník občas má svoje nějaké připomínky k tomu, který se dají doladit, ale 90% těch zákazníků to nechává na mě, protože mi důvěřuje.
3: Když se budeme bavit o diamantech, tak jsou to nejdražší kameny. Jakým speciálním způsobem za vámi přijel nějaký kamen a jak byl veliký?
2: Kameny samozřejmě se dají převážet osobně, ale to už teďko se moc nedoporučuje. Lepší jsou samozřejmě ozbrojený nebo hlídaný společnosti. Největší kámen tak byl asi diamant v hodnotě asi 5 milionů dolarů.
3: A do čeho jste ho dával?
2: Zákazník sice chtěl ho dát do prstenu, já jsem to nedoporučil, protože ani by došlo k nějakému poškození, protože víme, že diamanty jsou velice tvrdý, ale taky jsou velice křehký, takže takové věci jsou píš investiční, ale zákazník si nechal vyrobit s menším, poměrně menším kamenem vlastně podobnou věc.
3: S kým se radíte o vizuálu šperku?
2: Většinou probírám s mojí ženou, protože ona má svůj styl a já mám svůj styl a vždycky se musíme trošku pohádat, aby z toho se zrodilo něco parádního. A
3: odkud nejdál jste měl hovor, chtěla bych šperk Bergl?
2: Posílali jsme šperky na Nový Zéland, pak Švédsko, USA.
3: Když jste vy jako řemeslník někde na nějakém večírku a nějaká dáma má před vámi prstýnek, hodnotíte ho?
2: No,
3: pro sebe?
2: No i pro sebe, já bohužel to vidím dost bledě vždycky a samozřejmě nikdy jsem jako nekompromisní a už mi bylo řečeno, že si mám občas to odpustit, ale dámy by měly víc dávat pozor, co nosí a třeba si nechat i ověřit, co to je.
3: Říkal jste pohlídat si kvalitu. Takový běžný případ je, že si někdo myslí, že má diamant. Stalo se vám to už?
2: Stalo se mi to hodněkrát. Jsem soudní znalec v oboru diamanty a šperky, takže to řeším vlastně na denní bázi.
4: A tak se v Plzni rodí šperky, které míří na světová pódia krásy i do soukromých sbírek nejvýznamnějších osobností. Pod rukama Aleše Bergla vzniká příběh precizní řemeslné práce, která proměňuje diamanty v osobní symboly výjimečnosti. Z dílny Aleše Bergla, Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou. Tak kolikrát jste tohle už slyšeli? Pokud doma máte psa, tak víte, jaké obtíže souvisejí právě s blechami. Nejenom, že se pes drbe, ale může mít i záněty kůže. Podrobnosti o prevenci proti psím blechám natáčela s Věrou Heřmanovou ze základní kynologické organizace Plzeň Křimice, redaktorka Anděla Blašková.
1: Jaká je ochrana, aby se blechy vyhýbaly psovi?
2: Antiparazitní obojky, kapičky nebo jsou i tablety, které ten pes spolkne a na nějakou dobu působí. Předcházet těm blechám se asi dá, protože ty se nevyskytují jen tak. Nikde ten pejsek si musí od někud přinést, takže ho pravidelně prohlížet.
1: Kde tak chytne pes blechy?
2: Bohužel to může chytnout na výcviku, na cvičáku, protože když v tomto kurzu přijde nějaký nezodpovědný člověk a přinese to, tak se to hrozně rychle šíří.
1: Čili od dalšího pejska?
2: Od dalšího pejska, anebo z prostředí, kde ty blechy jsou, že třeba někdo má zablešenýho pejska doma a vy tam jdete na návštěvu, tak si odnese taky.
1: Jaká rizika jsou pro toho psa, když by se neléčilo, že je jeho srst prolezlá blechami?
2: Jsou různý ty alergie, kde se osype celá ta kůže, ten pejsek se drbe o to víc, můžou být na to zase alergický, může taky i ta blecha mít nějakou jinou infekci, když se to může zanítit a čím víc ten pejsek se drbe, tím víc se to vlastně zanicuje, udělají se mu záněty kůže.
1: Poznáme vyjma toho drbání, že může mít pes blechy?
2: Pak jsou ty pejsaky nevedlí, furt se ohání, ošijou se, furt se o něco drbou, jakoby o plot nebo o něco. A když je převalíte na záda, podíváte se na bříško, tam je to nejvíc vidět, tam většinou moc té srsti nemají, tak mají prostě takový zarudlý tečičky a mají posypaný celý to bříško, jako kdyby mě neštovice.
3: Přibližuje Věra Heřmanová ze základní kynologické organizace Plzeň Křimice, jak moc obtěžující pro psa je, když má blechy. Odborníci upozorňují, že je důležitá prevence, a to hlavně z důvodu, že blechy se šíří velmi rychle a pokud už je pes má, musíme počítat s tím, že zbavit se jich v domácnosti nemusí být zas tak lehké. Základem je také kontrolovat kotec, pokud ho pes má, a případně vystříkávat také boudu postřiky. Anděla Blašková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 9. července, svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
3: Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
2: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
3: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
2: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
4: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
5: A co je mi do toho?
2: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
6: Ale já utíkal jako vítr.
2: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

A teď krátký pohled na hodiny. Máme 11.51, blíží se tedy pravé poledne, které v našem vysílání přinese písničky pro vás, tak zůstaňte s námi. Pěkné čtvrteční dopoledne přeje Michaela Vondráčková.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Západočeská univerzita otevřela druhé kolo přijímacích zkoušek. V Horní Bříze na severu Plzeňska připravují kompletní přeměnu náměstí. Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Západočeská univerzita v Plzni otevřela druhé kolo přijímacího řízení. Poslední volná místa nabízí 5 z 9 fakult univerzity, všechny 3 technické, ekonomická a filozofická. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Do prvního kola nám dorazilo přes 17 000 přihlášek, což je nejvíc za poslední desetiletí. Těší nás, že stoupá zájem také o studium technických oborů, což si vysvětlujeme i tím, že je přibližujeme mladé generaci. Třeba důrazem na environmentální problematiku, jako je elektromobilita nebo cirkulární ekonomika.
0: Centrum Horní Břízy na severním Plzeňsku čeká výrazná proměna. Úpravu náměstí v odpočinkovou zónu a místo pro setkávání lidí plánuje tamní radnice. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Horní Břízy David Kapr.
3: V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení a součástí projektu je rekonstrukce obchodního domu, úprava parkovacích ploch, propojení prostoru s městskou knihovnou a revitalizace zeleně za obchodním domem.
0: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které je ještě možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, však jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
4: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Ve Zlíně hoří od rána sklad obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuují budovy v bezprostřední blízkosti zásahu, uvedli to na síti X. Sport. Cyklisty na Tour de France čeká horská etapa, včetně stoupání na Tourmalet. Lídrem celkového hodnocení je Nor Train. Matias Vacek, který na Tour debituje, drží průběžné třetí místo. Šestá etapa nejprestižnějšího cyklistického závodu začne zhruba za 3/4 hodiny.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen na horách může být odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22. Fouká mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Prahu počítejte od 10. kilometru s kolonou. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: A teď už se startují dnešní písničky pro vás. Až do 13. hodiny nám můžete zavolat na telefonní číslo 221 554 222 a nebo nám své přání můžete poslat také mailem. Těší se na vás Michaela Vondráčková.

Už tady máme první přání, které dorazilo mailem. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Jany Chládkové. Jsem šťastná, že tě mám, brácho. A posílám ji panu Karlovi Pařískovi k narozeninám. Ať hvězdy jsou ti nakloněné a prožíváš jen samé chvíle spokojené. Přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné a hodně lásky, protože jí je málo. A všechno nej, aby žít za to stálo. Krásné narozeniny přeje pracovní kolektiv a Anička z Kunic, Praha Východ.

0: Jana Chládková dospívala a nám teď do písniček pro vás volá paní Jarka Střemešné. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Tuto písničku bych chtěla poslat paní Daně Alexové z Boru u Tachova, která měla včera narozeniny a já to nestihla. Takže Danuško, hodně štěstí, zdravíčka, hodně radosti a ještě větší radost vnoučka. To ti přeje k narozeninám Jarka a Hanka.
0: A my k tomu přidáme písničku, kterou jste vybrala. Bude to Říční proud a přejeme vám hezký den. Naslyšenou.
1: Vám taky, děkuji moc krát.

12 hodin 15 minut a máme tady další vzkaz. Ahoj Rádio Plzeň, včera ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler, proslavila se třeba hitem Eclipse of the Heart. Prosíme o zahrání právě této písničky dnešnímu oslavenci, a to tedy k narozeninám Liborovi Srbeckému z Plzně, který má dnes 81. narozeniny. Chceme mu parta z Vejprnic a Plzně popřát hodně štěstí a zdraví a ať je vždy pozitivní.

0: 221 554 222, tak to je číslo do písniček pro vás, na které právě teď je volá také pan Roman. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat poslat písničku do nemocnice následné péče na svatou Anu v Plané pro paní Evu Donovalovou, jen tak pro radost, a pro kolegyně Spokoje, ať mají lepší den trošku.
0: Ano,
1: a vám do rádia taky.
0: Písnička potěší, my vám děkujeme a písničku rádi posíláme. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji vám taky, naslyšenou.

0: písničky pro vás pokračují. Další písničku teď bude vybírat pan Karel Skolovče, který nám teď volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Zítra 10. července oslaví svých 55 let společného života paní Anna Jehlíková a pan Josef Jehlík Skolovče. Budou spolu 55 let. Hodně zdraví a spokojenosti, to jim přeji všechno. Děti, vnoučata, všechny tři děti, vnoučata a pravnoučata. Zároveň paní Jehlíková bude mít 11. července narozeniny. Tak hodně zdraví a spokojenosti, mnoho lásky, to jí přeje manžel. A zase všechny tři děti, vnoučata a pravnoučata. A k přání se připojuje kamarád Karel Skolovče a dále pak všichni, kteří je mají rádi a znají je. A vám, paní Vondráčková, děkuji, někdy naslyšenou.
0: Není zač, a my se připojíme s písničkou, kterou jste vybral, tak už za vámi letí. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: 12 hodin 34 minut a do písniček pro vás nám teď volá také paní Ludmila Stachová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a přeju vám krásný den. A já bych sem tuhletu písničku chtěla poslat paní Marii Sedláčkové do Tachova. Jen tak pro radost.
0: Tak věříme, že je potěší, hezky. Ano.
1: A mějte se krásně, děkuju.
0: Pozdravujeme do Tachova, naslyšenou.
1: Ano, děkuji.

A do písniček pro vás nám teď píše Sylvie z Prahy. Hezký čtvrtek 9. července. Právě dnes má narozeniny americký herec Tom Hanks. Naposledy jsem s ním viděla film Toy Story 5, příběh hraček, kde dabuje animovanou postavičku šerifa Woodyho. Viděla jsem verzi v původní znění z titulky. A z filmu Toy Story 5, příběh hraček, máme právě i aktuální single Taylor Swift, písničku I Knew It, I Knew You. Tak tu si můžeme poslechnout. Drahoslavám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům i vám do rádia děkujeme a také všem posluchačům. Písničku tedy vybírá a posílá Sylvie z Prahy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Vladimír Mišík dospíval a teď nám do písniček pro vás volá paní Jarmila z Plzně. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásný čtvrtek a úspěšný přeji všem v rádiu a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes popřát k narození nám svému letitému kolegovi, kamarádovi a příteli, doktoru Milanu Dočkalovi.
1: Ano,
2: posloucháme.
1: Ještě chcete něco dodat, nebo už je to kompletní? Tak vypadá
2: no,
1: to, že přání.
2: Ano. Krásné příští dny.
1: Mějte se moc hezky, písničku posíláme, naslyšenou.
2: Děkuju.

víš, že žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení.

teď tady máme jeden stručný vzkaz. Prosíme o pěknou písničku od skupiny Beatles, a to pro našeho tatínka Michala, jen tak pro radost. Písničku posílá celá rodina i kamarádi z práce.

To byly Beatles a písničky pro vás pomalu končí. Po 13. hodině už Alex a host. Dnes bude hostem herec Jiří Plojhar. Tak se mějte krásně, krásné odpoledne a hlavně letní pohodu přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Stavební výroba v květnu zpomalila svůj meziroční růst, průmysl naopak rostl rychleji. Klatovská nemocnice má nízké zásoby krve skupiny 0 negativní. V Plzni na Doubravce začala stavba nové tělocvičny u 22. základní školy. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Stavební výroba v květnu zpomalila růst, z dubnových 7,7% klesla na 4,4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak průmyslová výroba rostla v květnu rychleji, meziročně stoupla o 2%. Podle statistiků růst nejvíc podpořila výroba počítačů a dalších elektronických nebo optických přístrojů. Přispěl taky chemický a kovozpracující průmysl. Klatovské nemocnici chybí krev skupiny 0 negativní, informuje o tom na sociálních sítích a žádá dárce této krevní skupiny, kteří mají dostatečný odstup od posledního odběru, aby přišli krev darovat. V klatovské nemocnici jsou odběry každý den, kromě úterý, naopak pouze v úterý je možné krev darovat v Domažlicích. Od pondělka pak bude nové odběrové místo i v Plané. V areálu 22. základní školy na Doubravce v Plzni začala stavba nové tělocvičny. Součástí budovy bude i zelená střecha s fotovoltaickými panely. Škola díky nim ušetří za energie. Plzeň za tělocvičnu zaplatí 85 milionů korun a hotová bude v srpnu příštího roku. Více informací doplňuje náměstkyně primátora Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová z Hnutí ANO.
3: Diskutujeme s panem ředitelem 2-3 roky nad tím, že opravdu škola potřebuje velmi nutně novou halu, protože ta stávající je nedostatečná a vzhledem k tomu, že před 10 lety byla navýšená kapacita 22. základní školy, tak logicky je tady více dětí, které potřebují sportovat.
2: Tělocvičnu budou moct využívat i sportovní kluby. V 75 letech zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, napsal dnes s odkazem na zpěvaččinu rodinu web stanice BBC. Díky svému nezaměnitelnému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 70. a 80. let uplynulého století. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková nastoupí v semifinále Wimbledonu. V půl třetí odpoledne se na centrálním dvorci představí Muchová proti Američance Goffové. Na stejném kurtu se v 16 hodin a 15 minut utkají Nosková s Ukrajinkou Kostukovou. Pro 21-letou Noskovou je to první grandslamové semifinále. Muchová bude o místo ve finále bojovat po páté. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, jen na horách může být odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22. Fouká mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 100. kilometru u Heřmanovy Huti havarovala dvě vozidla. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A dále na dálnici D5 ve směru na Prahu počítejte od 9. kilometru od Loděnice s kolonou. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
1: Alex
5: Českého
1: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct, k dobrým lidem. No. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo tak byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míče poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebylo úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože... A že jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce?
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale pravda, ty se u nás do Ameriky, moc, ne? Ano, to byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?

0: Pravda zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
1: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
0: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
1: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
0: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
1: No, vidíte. Jako, jo.
0: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže ten, tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
1: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
0: Přesně tak.
1: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Töpffer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávila, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsem se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě z vnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no. Co to bylo za člověk.
0: Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už můžu říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme vzlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Jako. Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logicky, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: No, to je
1: já nikdy ano. Si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak. O tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ne. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jako by stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom, jak to.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte. No,
1: i to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenaná.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne, bude to Harold a Mott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš, ale to je premiéra až v prosinci a do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci, tak... Samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Když sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
4: V plzeňském kraji při zbraňové amnestii odevzdali lidé 417 zbraní. Recyklační středisko v Blovicích na jižním Plzeňsku je znovu otevřené. Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Hezké čtvrteční odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Lidé v Česku při zbraňové amnestii odevzdali přes 6 tisíc zbraní. V plzeňském kraji to pak bylo 417 zbraní, 10 kusů munice a přes 8 tisíc kusů střeliva. Zbraně přinášely nálezci od 1. ledna do 30. června na specializované pracoviště nebo obvodní oddělení. Zajímavé kusy mezi vybranými zbraněmi popisuje mluvčí plzeňských policistů Ondřej Hodan.
5: Zaznamenali jsme i několik unikátů. Tím prvním byla dvouhlavňová signální pistole, vyráběná v roce 1936 v Německu, primárně pro potřeby Luftwaffe. Bohužel je však velice poškozená. V druhém případě se jednalo o britský samopal Sten, který se podle průzkumu měl účastnit bojů v rámci pražského povstání v květnu roku 1945. Díky tomu se stane součástí muzejní expozice.
4: V Blovicích na jižním Plzeňsku je po roce otevřené recyklační středisko. Město se rozhodlo obnovit spolupráci s recyklační firmou hlavně z důvodu velkého zájmu lidí z Blovic a okolí. Na místo můžou lidé se zaplaceným poplatkem za odpad odvést až jeden závěsný vozík suti zadarmo. Recyklované materiály pak budou moct další lidé odkoupit. Podrobnosti doplňuje místostarosta Blovic Michal Hodek z TOP 9.
6: My jsme měli spolupráci už několika letou a z nějakých kapacitních a finančních důvodů to bylo minulým roce ukončeno. My jsme nějakým způsobem do toho jako město vstoupili, protože to recyklační centrum se nachází na pozemcích města. Nějakým způsobem jsme snížili nájem a umožnili jsme rozjezd toho recyklačního centra.
4: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
7: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
4: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Americké útoky na Írán za poslední dva dny zabily 14 lidí a dalších 78 zranili. Informovalo o tom iránské ministerstvo zdravotnictví. Kvůli úderům je přerušené železniční spojení mezi Teheránem a Mašhadem, kde se dnes koná pohřeb iránského vůdce Alího Chameneího.
3: Sport.
4: Na fotbalovém mistrovství světa začne večer ve 22 hodin první čtvrtfinále. Francie se utká s Marokem. Favority jsou šampioni z roku 2018 a finalisté minulého světového šampionátu, tedy Francouzi.
3: Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Povane mírný severní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 98. kilometru ve směru na Rozvadov se tvoří dvoukilometrová kolona a dále na dálnici D5 ve směru na Prahu také počítejte s kolonou od 9. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je 9. července a to už 14 hodin a 5 minut. A v tenhle den letopáně 1357 položil Karel IV. V Praze základní kámen mostu, který byl později po něm pojmenován a který stojí dodnes. No a 9. července 1877 byl v Anglii zahájen první ročník nejslavnějšího tenisového turnaje ve Wimbledonu. Ale i dnes se mohou dít zajímavé věci ve vašem okolí a rádio vašeho kraje vám je zprostředkuje. Například vyrazíme do 22. plzeňské základní školy, kde zahajují stavbu nové tělocvičny. Rovněž si připravte svoje inzeráty, abyste mohli prezentovat v rozhlasovém tržišti a už za chvíli další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Tentokrát s podtitulem Nejmladší přírodní jezero u nás. Tak hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Například na nádvoří plzeňského pivovaru vystoupí Děda Mládek Illegal Band. Areál se otevře už v 18 hodin, koncert vypukne v 8. Letní kino Domažlice láká v 21.30 na český snímek Bastardi, kde Majer. U branky ve Smetanových sadech v Plzni vystoupí kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. Hudba začne hrát od 17 hodin. V Klatovech startuje mezinárodní folklorní festival od 18 hodin, nabídne například workshop třácnění šátků. Ve Staré synagoze v Plzni můžete navštívit výstavu barev, světla a emocí, zachycující mimo jiné i různorodost lidského prožívání. Expozice Chvála akvarelu Barevný život potrvá do 31. srpna. Na hradě Švihov začne od 19 hodin talk show s Pavlem Trávničkem. A Dům historie Přeštická láká na výstavu Přeštice kupecké. A neb co jste si kde mohli koupit, ta výstava je přístupná do 27. září. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď už Michal Prokop a bitva o Karlův most. Mimochodem, před chvílí jsme o té stavbě mluvili. Základní kámen byl totiž položen právě 9. července 1357.
1: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Tak to byla Céline Dion tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, 3:30. V Plzni vzniká nová tělocvična, konkrétně v areálu 22. základní školy na Doubravce. Kromě samotného sportoviště tam město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. A přestože tam už nějakou dobu pracují bagry a další technika, na základní kámen se poklepávalo právě dnes.
1: S ředitelem 22. základní školy v Plzni na Doubravce Josefem Řičicou si můžeme tu novou tělocvičnu zatím jenom představovat. Nicméně máme tady takový obrázek. Dalo by se říci, že jsou to dvě krabice různě vysoké a ta jedna zasazená do země.
2: Bude v úrovni, která je s rovinou vlastně stávajících budov, stávajících pavilonů, a druhé patro bude navazovat na stávající tělocvičnu, která je ale v tom svahu výše. Takže to vypadá, že je to složitá krabice, ale je to vlastně zajímavé architektonické řešení, jak propojit ty dvě tělocvičny, aby to byl funkční komplex.
1: No a jak moc potřebné pro vaši školu?
2: Je to potřebné zásadně. Tuhle tělocvičnu, kterou máte možnost vidět za vámi, tak musíme přepažovat na půl a je tam opravdu obsazená každá hodina.
1: Možná dodejme, kolik žáků tu tělocvičnu využívá zhruba?
2: Tak v současné době je to necelých 700 žáků, takže to číslo je poměrně vysoké a když si vezmete, že mají 3 hodiny tělocviku týdně, tak nacpat to všechno do jedné tělocvičny je docela velký oříšek.
1: Technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Součástí té nové tělocvičny bude taky zelená střecha a solární panely. Je to, řekněme, už norma tady v Plzni?
3: My na plzeňských školách schválně dáváme zelené střechy. Ono v dnešní době už je to praktická věc. Nejenom proto, že to trošku schlazuje to prostředí, ale zároveň to pomáhá naplnit požadavky zákona o nakládání se srážkovými vodami. To znamená, tu bilanci srážek tím snižujeme a tím pádem zároveň děláme i dobrou věc pro životní prostředí.
1: Člen představenstva společnosti Berger Ladislav Provod během toho slavnostního zahájení stavby tvrdil, že to vyšlo přesně na den, kdy se kdysi v Praze začal stavět Karlův most. Přál jste si, aby ta stavba vydržela stejně dlouho jako Karlův most?
4: Samozřejmě musíme objednat kvalitní železo, kvalitní beton, kvalitní materiály, aby se dílo povedlo.
1: Je ta stavba něčím specifická?
4: Asi tím, že je těsný sousedství školy, kde v blízkosti je školní jídelna, která musí od 1.9. fungovat, takže musíme udělat nějaké opatření, aby bylo možno zajistit provoz školy.
1: Letní měsíce už města pravidelně využívají k tomu, aby opravovali své školy a školky. Stejně tak je to i v případě Plzně. Náměstkyně primátora Lucie Kantorové z Hnutí ANO se zeptám, na jakých dalších místech se v Plzně pracuje?
5: Finišujeme na takzvané Růžovce, to je 26. základní škola. Máme tam úplně nový pavilon s odbornými učebnami, takže v září budou mít žáci nové prostory, konkrétně i první stupeň své kmenové třídy. A potom takovou velkou investiční akcí je na 13. základní škole na Slovanech, vedle bazénu plaveckého. Tam rovněž je přístavba a nástavba školy. Opět tam vzniknou nové odborné učebny, multifunkční sálky, takže se rozšíří opět možnost sportování dětí ve škole.
1: Dodává Lucie Kantorová. Tady na 22. základní škole by mělo být hotovo příští rok v září. Z Plzně Jan Markuk, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, zas budete mít chvíli možnost prezentovat svoje inzeráty tady na vlnách rádia vašeho kraje. Ta možnost bude trvat tak zhruba 5 minutek, doufejme, že toho stihneme co nejvíc. Jenom opakuji, že svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222. Jdeme na to, první už je tam. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. Já nabízím k prodeji červený rybíz, plody, třeba i na zavaření, nebo jak, kdo bude chtít. A je to na telefon Plzeň 777 809 418.
3: Neboli 777 809 418.
4: Ano, děkuji moc, nashledanou.
3: Nashledanou, tak kdo je tam další? Dobrý den.
5: Halo.
3: Posloucháme vás.
5: Dobrý den. Já bych měl na prodej kanistry z plechový i z umělý hmoty. A potom tu mám obrazečku s nahrabávačkou a to je číslo telefonu 220. No, pardon. 727 909 305 a je to Plzeň.
3: Ještě, že to máte nápovědu, že jo?
5: Prosím?
3: Ještě, že to máte nápovědu, říkám.
5: Ano.
3: Takže ji taky pozdravujeme.
5: Ano, děkuju pěkně, nashledanou.
3: Nashledanou, 727 909 305, abych tohle číslo ještě zopakoval. Někdo další, dobrý den.
6: Jo, dobrý den, já bych touto cestou chtěla prodat, jestli by to šlo. Zánovní elektrickou sekačku má i horní, teda boční vyhazování. Je to větší sekačka se sběrným košem. A dále bychom prodali starý z roku 1900 známky na telefon, jakoby poštovní známky. Je tam všechno možné, je tam prostě z první republiky a tak. Kus za 10 korun. Je to Domažlicko na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923. A děkuji za zprostředkování. Naschledanou.
3: Zapsali jsme naschledanou a vám přeji dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych si prodal jedny větší hodiny v dřevěné skřínce, jsou vysoký zhruba 70 cm. Je to pěkná řemeslná práce, jsou k pověšení na zeď a nebyly by drahý tak kolem 1000 korun, jsou kompletní. A za druhý prodám 2 kusy nových letních pneumatik Continental 175 na 70 na 13. Za obě dohromady by se chtěl zhruba 500 korun, takže to je velice levný. A prodám za třetí 4 kusy plechových disků 13 na auto Škoda, jako Felicie, Fabia a podobně. Jsou to 4-dírový a telefon je 603 158 092 a je to Domažlicko, a ještě zopakuji, 603 158 092.
3: Tak máme, nashledanou.
7: Nashledanou.
3: No a ještě stihneme určitě jeden telefon. Pojďte na to, dobrý den.
8: Dobrý den. Prodám novou koloběžku, značka Crucis. Přední kolo je velké a zadní kolo je malé. Váha je 7,5 kg. Původní cena je 7 000 korun a nyní za 4,5 tisíce. Byl to nevhodný dárek. Telefon 737 224 860 a je to stříbro.
3: Dobře, píšu si.
8: 737 224 860 stříbro.
3: Zopakovala jste to za mě, děkuju taky, ať se to povede. Naschledanou.
8: Dobře, naschledanou.
3: Poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti jste právě slyšeli, jinak prodávat, kupovat a vyměňovat budeme zase zítra v tomhle čase.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: přejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Po leptání kojence a jeho matky v Domažlicích policie vyšetřuje jako trestný čin ublížení na zdraví. Západočeská univerzita otevřela druhé kolo přijímacích zkoušek. Transfúzní stanice mají v létě méně dárců krve. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Po leptání kojence a jeho matky v Domažlicích začala vyšetřovat policie jako trestný čin ublížení na zdraví. Potvrdila to policejní mluvčí Dagmar Mivková. Případ se stal včera odpoledne v Domažlicích, kdy se matka a její kojenec popálili o neznámou chemikálii v kočárku a následně je do nemocnice převezla zdravotnická záchranná služba. Oba jsou mimo ohrožení života, jak potvrdil mluvčí domažlické nemocnice Jiří Kokoška.
4: Maminka i dítě byly přivezeny k ošetření do domažlické nemocnice. Obě jsou mimo jakékoliv ohrožení a bez závažnějších poranění. Nicméně dítě zůstává na sledování z důvodu menší lokální popáleniny a maminka už zůstává jen jako doprovod s miminkem. Byla ošetřena ambulantně a není v hospitalizační péči.
3: Západočeská univerzita v Plzni otevřela druhé kolo přijímacího řízení. Poslední volná místa nabízí 5 z 9 fakult univerzity, všechny 3 technické, ekonomická a filozofická. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
5: Do prvního kola nám dorazilo přes 17 000 přihlášek, což je nejvíc za poslední desetiletí. Těší nás, že stoupá zájem také o studium technických oborů, což si vysvětlujeme i tím, že je přibližujeme mladé generaci. Třeba důrazem na environmentální problematiku, jako je elektromobilita nebo cirkulární ekonomika.
3: Nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidé totiž odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Pokračuje primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.
6: A potom teď několikátý rok za sebou, počínaje 1. květnem a konče posledním říjnem, je sezóna západonilské horečky, která se týká obvykle Středomoří a po návratu z těchto destinací právě lidé mají zase další odklad a to je jeden měsíc po návratu.
3: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok.
7: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková končí na Grand Slamu v Londýně ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici Kuo Han Yi Kristina Mladenovičová 6-7 a 5-7.
1: Počasí.
3: noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Povane mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 20 mezi obcemi Trhomné a Bezvěrov na severním Plzeňsku probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na dálnici D5 na 60. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň je neprůjezdný levý jízdní pruh. Na vozovce leží kus pneumatiky a kamion stojí u krajnice. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: I v 15 hodin a 5 minut posloucháte Český rozhlas Plzeň, tedy rádio vašeho kraje. Já se hned dívám, o čem, že to bude v té následující hodince. Po letech intenzivních záchranných prací se veřejnosti poprvé otevírá opravené podkroví zámku v Nekmíři na Plzeňsku. My vás tam vezmeme krátce po 15:30. Na místě už máme našeho reportéra. No a podíváme se ještě na jeden zámek, a to v rámci zámeckého léta. No a za malou chvíli v seriálu Příběhy nejen šumavské připomeneme známého inženýra německého původu Josefa Rosenauera. No tak zůstaňte i nadále s námi, příjemné odpoledne a hezký poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: okolí Stožce a Nové Pece na Šumavě najdeme velké množství odkazů na geniálního inženýra Josefa Rosenauera. Také aby ne, když právě tady vybudoval úžasné technické dílo, dnes známé jako Schwarzenbergský kanál. Po Josefu Rosenauerovi je zde pojmenováno mnoho objektů. Památník, vodní nádrž i kaplička, ke které se váže zajímavý příběh. Vyprávějí ho Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Josef Rosenauer byl stejně jako většina lidí jeho doby, tedy druhé poloviny 18. a začátku 19. století, velmi zbožný. A tak v okolí budovaného plavebního kanálu bylo několik míst, křížků, kapliček nebo svatých obrázků, u kterých mohl člověk zastavit a pomodlit se.
3: Nejinak tomu bylo i nedaleko dnešních Jeleních vrchů, v místech, kde protéká jezerní potok, na úpatí dnešního Rosenauerova lesa, kde na stromě visel svatý obraz, k němuž se chodívali modlit dělníci i Josef Rosenauer.
2: Jednou byl v modlitbách pohroužený Rosenauer napaden pytlákem a poraněn nožem na šíji. Pytlák se chtěl pomstit nenáviděnému nadlesnímu a omylem napadl Rosenauera, který měl myslivecké šaty.
3: Rosenauerovo zranění naštěstí nebylo nijak vážné, a protože pytlák, zhrozen svým omylem, se staviteli omlouval a prosil o milost, bylo mu odpuštěno. Na místě pak byla postavena primitivní dřevěná kaplička.
2: To je však jedna verze legendy, ta druhá hovoří úplně o něčem jiném. Když Josef Rosenauer vyprojektoval plavební kanál a dostavil ho až po jezerní potok, zjistil závažný problém.
3: Voda, která doposud kanálem volně proudila, se pojednou počala vracet. Důvodem snad mohl být malý spád. Zoufalý Rosenauer nevěděl, jak dál. Poklekl na místě svatého obrazu a prosil panu Marii o radu a pomoc. Podle pověsti únavou usnul. Když se pak probudil, s překvapením zjistil, že hůl, kterou nosil stále při sobě, ukazuje směrem, kam je třeba namířit směr stavby kanálu.
2: Jako výraz díku zde nechal postavit nejdříve malou dřevěnou kapličku a později v roce 1818, tedy dlouhých 14 let po smrti geniálního inženýra, vznikla nová, ta, kterou už několikrát opravenou můžeme vidět dodnes.
3: Smutné časy Rosenauerovy kapličky přišly po druhé světové válce. Nebyli tu poutníci, kteří by se k ní chodili pomodlit. Kaplička byla v hraničním pásmu a nebyl nikdo, kdo by o ní pečoval. Obraz korunování Panny Marie, namalovaný na plechu, značně korodoval. Koncem 90. let 20. století byla zřetelná již jen tvář Panny Marie a holubice Ducha Svatého.
2: V roce 2000 zadal Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu u akademického malíře Jana Vachudy z Prahy namalování nového obrazu. Umělec byl inspirován jak zbytky původního obrazu, tak také oltářním obrazem z kostela v rodišti Josefa Rosenauera ve Chvalšinách. Kaplička s novým obrazem korunování Panny Marie byla 20. srpna roku 2000 vysvěcena za přímé účasti Karla Jana ze Schwarzenbergu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Už jste letos stihli navštívit nějaký zámek? Celé léto pro vás máme tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jednoho z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámek

0: Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čím se zabývá gynekolog?
1: Zajímá se vědou a všecko, co bylo před generacema, třeba o prvohory, druhohory a tak.
2: Já si myslím, že on se zajímá o vědu a třeba i o brouky, motýly a prostě o úplně všechno.
3: Já si myslím, že se zajímá o škodlivé látky.
4: Já si myslím, že se zajímá, jakože se kouká třeba na globus a pak se dívá takovým dalekohledem třeba na oblohu, jestli tam uvidí nějaký hvězdy nebo nějakého panáčka.
5: Já si myslím, že gynekolog sbírá brouky, opice a takové různé věci.
6: Já si myslím, že se kouká dalekohledem na měsíc, jestli tam uvidí nějaký znak, jako třeba kozoroh a pana a ryby.
7: Myslím si, že se ten gynekolog zabývá kytkama, starověkýma věcema, počítačovýma věcema a různýma věcema.

0: 15 hodin 35 minut posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď by měli zpozornět hlavně ti, kteří plánují výlety a hledají stále nové turistické cíle. Mezi ty totiž patří zámek v Nekmíři na severním Plzeňsku. Po několika letech intenzivních záchranných prací se totiž veřejnosti poprvé otevírá nově opravené podkroví Nekmířského zámku. Prostory jedné z nejohroženějších historických staveb na severním Plzeňsku byly v havarijním stavu. To už ale neplatí a ode dneška je možné si zámecké podkroví prohlédnout. U slavnostního otevření je i náš reportér Lukáš Milota. Tak Lukáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pojďme na začátek říct ve stručnosti, co vůbec víme o historii toho zámku v Nekmíři.
1: Zámek v Nekmíři, dá se říci, že je na místě celý ten areál, kde ve 14. století vyrostla původní tvrz. V průběhu těch dalších staletí samozřejmě s tím, jak se střídali majitele, jak ten zámek tedy procházel těmi dějinami a těmi různými obdobími, tak následovala období vzestupů a pádů a ten poslední, řekněme, pád, tak začal v roce 1948 po nástupu komunistického režimu, kdy připadl ten zámek státu a můžeme říci, že ten zánik, ano, to byl skutečně už zánik zámku, pokračoval potom i v letech po roce 1989 a pokračoval až do roku 2016. Do té doby tedy zámek chátral. No a v tu dobu tak ho koupila energetická společnost, která hledala nějaké nové prostory pro své podnikání a koupila celý areál, který čítá nejenom zámek, ale jsou to i další hospodářské budovy. A postupně se ta firma pustila do obnovy toho celého areálu. No a dneska už vidím tady kolem sebe některé ty hospodářské budovy v utěšitelném stavu, hlavně mají nové střechy, už jsou pronajímané, už můžou vydělávat na další plánované opravy. Jediná taková schátralá budova, takové memento, tak je tady bývalý pivovar, tuším, ten má tady ještě propadlou, zničenou střechu, zničené zdi a ten ještě na tu svoji obnovu čeká. No a teď se jedná o obnovu zámku, do které už se také nový majitel nebo majitelé pustili a dneska jsme se mohli podívat do podkroví.
0: No a jak to tam tedy vypadá, ty opravené prostory, co je možné tam vidět?
1: Ono to vypadá, když sem přijdete na to nádvoří, že pořád jste na stavbě a je to tak, protože se tady pořád staví. Ten zámek je obehnaný lešením, má ale už novou střechu. Je tady vidět, že jsou tady dozděné některé ty chybějící zdi, protože jedna zeď se dokonce zřítila v tom roce 2016, poté, kdy nový majitel ten zámek koupil. Vidíme tady v těch otvorech, dveřích, oknech takové ty dřevěné výstuhy. Ten zámek je celý tak nějak stužený těmi dřevěnými trámy, ale je možné skrz lešení projít nahoru do podkroví a v tom podkroví je možné obdivovat krásně opravený krov, novou střechu, tedy zevnitř, a je možné si tam v tom velkém sále prohlédnout výstavu, která čítá několik panelů a která právě připomíná tu komplikovanou historii zámku, všechny ty vzestupy a pády.
0: Tak už jen ve stručnosti, jak bude pokračovat obnova toho zámku, když podkroví tedy už je jaksi hotovo?
1: Ano, dozvěděli jsme se, že letos ještě je v plánu do zámku instalovat okna, zavřít tedy všechny ty otvory a postupně tím, jak bude ten areál vydělávat z pronájmu, tak bude investovat majitel do další obnovy a to všechno, co se tady událo a co se tady ještě bude dít, tak to si můžou lidé prohlédnout, seznámit se s podrobnostmi, když přijdou na zámek, protože je to opravdu nová turistická atrakce. Ten zámek bude po celé prázdniny otevřený každou neděli dopoledne. Budou tady komentované prohlídky dvě a lidé nezaplatí vůbec nic a můžou se tedy seznámit s tím, jak vypadá zámek v Nekmíři po několika letech oprav.
0: Lukáš Milota, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď se na chvíli podíváme do Mirošova na Rokycansku. Můžeme říct, že je takovou vstupní bránou do Brd. Ve městě se zajímavou historií najdeme také zámek. Letos si připomíná 650 let od první písemné zmínky. Ta se váže k roku 1366 a spojená je s rodem Dobrohostu z Ronšperka. Více tento rod přiblíží kronikář města Pavel Žižka.
1: Je to rod, který pochází původně pravděpodobně z Německa. Minimálně ten název toho rodu Ronšperkové vychází z nějakého beraního vrchu, Ramsberg. Nakonec berana ve skoku měli také ve znaku. A je to rod rytířský. První Ronšperk je Dobrohost Ronšperka, ten Mirošovský. Potom se v historii objevuje ještě další Dobrohost Ronšperka, ale až o století později v Poběžovicích. S Mirošovem je spojený ve 14. a na začátku 15. století a potom už tedy spíš s těmi Poběžovicemi, je to rytířský rod.
2: Podle kronikáře je další historie po první písemné zmínce, tedy po roce 1366, tak trochu v mlze.
1: Protože víme, že původní Mirošov, ten Mirošov dvůr, ten podle kterého má Mirošov dnešní název, tak zanikl někdy v 15. století a dnes z něj vlastně máme zachované tvrziště v místě, kde stojí dnes kaplička Panny Marie Lurdské. A okolo v tom středověku byla nějaká menší vesnice, která na začátku 15. století byla vypálená. Máme tam nálezy, které dokazují to, že skončila doopravdy požárem. A tím Mirošov v té původní situaci zanikl a posunul se o pár stovek metrů směrem na západ, tam, kde je dnes. Byla postavená úplně nová tvrz nebo zámek. Tenkrát už se nebavíme o Ronšpercích, ale o Grispecích. Takže v Mirošově tvrz v místě dnešního zámku postavili Grispekové. Ta tvrz potom za Mitroviců a v 19. století se rozrostla už tedy v barokní zámek, tak jak ho známe dneska.
2: Klíčovou událostí pro Mirošov, aby vypadal tak, jak jej známe dnes, tak bylo v polovině 19. století objevení černého uhlí.
1: Mirošov do té doby byl prostě malá podbrdská ves a najednou se během několika let proměnil v prosperující město, jenom horníků tam bylo 3000 a kolem toho spousta samozřejmě přidružených služeb, takže poměrně pulzující město.
2: Pro kvalitu uhlí se mu přezdívalo černý diamant. Ovšem uhlí nebylo mnoho.
1: Bylo super kvalitní a zbohatlo na něm spousta lidí. Ale nebylo ho moc, takže už na začátku 20. století ta těžba postupně upadala a do druhé světové války už se potom jenom paběrkovalo. Ale jestli něco opravdu souvisí s tím, že z Mirošova je dneska městečko o 2200 obyvatelích, tak je to doopravdy to objevení černého uhlí.
2: Seznamuje s historickými milníky města Mirošova kronikář Pavel Žižka. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.
0: 15 hodin 52 minuty a to mimo jiné znamená, že už za chvíli na vás čekají další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň. A pak humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu disjokej, moderátor, scénárista, producent, spisovatel, výtvarník. To všechno v jedné osobě. Prostě Petr Salava. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Taky nadále příjemný poslech vám přeje Roman Stupka.

0: Věděli jste, že březinu na Rokycansku navštívil Johann Wolfgang Goethe? Byl po něm pojmenován i jeden strom v zámecké zahradě. S Goethem se setkal majitel zdejšího panství Kašpar Sternberg, zakladatel Národního muzea, který na zdejším zámku roku 1838 zemřel. Rád sem jezdil také Vlasta Burian, který zde měl chatu pod vrchem hradiště.
1: Každý

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji zůstala i v červnu na 4%. V Nýřanech na severním Plzeňsku připravují stavbu nové školní družiny. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Hezké čtvrteční odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů, to je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. V Plzeňském kraji jsou nadále nezaměstnaná 4% lidí. Informovala o tom plzeňská pobočka úřadu práce. Ve srovnání s ostatními kraji měl v červnu Plzeňský kraj pátou nejnižší nezaměstnanost. Nejvíc poklesla nezaměstnanost v Klatovech a v Tachově. Naopak na Domažlicku, jižním a severním Plzeňsku bylo nezaměstnaných oproti květnu víc. Další informace dodává ředitelka plzeňské pobočky úřadu práce Pavla Janovská.
2: V průběhu června došlo k nárůstu počtu volných pracovních míst. Aktuálně jich registrujeme více než 7200. K nejžádanějším profesím dlouhodobě patří montážní dělníci, obsluha pojízdných zařízení, řidiči nákladních automobilů, stavební řemeslníci, nástrojáři, pracovníci ve stavebnictví a zpracovatelé potravin.
1: Novou školní družinu postaví v Nýřanech na severním Plzeňsku. V současnosti se připravuje projektová dokumentace. Jak říká nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman, výhodou vybrané lokality je i blízkost základní školy.
3: U náměstí vznikne objekt nové školní družiny nedaleko základní školy, která má stabilně okolo 650 žáků. Budova bude nízkoenergetická, vyhovující všem moderním standardům a samozřejmě s přípravou na střešní fotovoltaiku. Sport.
1: České volejbalistky čeká na turnaji Ligy národů v srbském Bělehradě druhé utkání. Po porážce 1-3 s Němkami zabojují o vylepšení pozice v tabulce proti Nizozemkám od 16 hodin 30 minut.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Povane mírný severní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 mezi obcemi Trhomné a Bezvěrov na severním Plzeňsku probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. A na dálnici D5 kolem 66. kilometru u Ejpovic ve směru na Prahu se pohybuje zvěř na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám nalíkají.
5: Jsme z toho zrudaná.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
4: Tak to je bez vás. Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
5: Výborně. Humoriáda.

0: V dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café. Tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: jeden. A to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60. od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok zlaté písky. Naši knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlaha, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně, protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce s Rajský Jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá. A bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný, aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si máme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják a on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si,

0: Vám přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového našem posluchačům.
1: Děkujeme.
0: Moriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
3: Zdravíme.
2: Já bych si přál, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Bčko, děkuji.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
3: Dobrý den.
4: Chci vám dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
1: Ano, Petr Pavel.
4: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi, a ukažte mu vaše obrázky.
1: Provedu.
4: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
1: No.
4: V té vaší galerii.
1: To je dobře.
4: Takže vám přijdu oběma, ať se vám, pánové, daří.
1: Já vám moc krát děkuji.
4: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štěpec.
3: Tak děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
5: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvodčího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylejete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasý den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1,37 korun. Facka mířená, 2,15 korun. Facka s rozbijem, 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!
6: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salama, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tenhle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody ve studni.
2: Nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: dobrý, stačí.
3: Dámy.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli...
4: Ano. Ano, ne. Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Takový chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Ne. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně,
3: ano. Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Blokavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na
3: slyšenou. Díky. Na své chlapy.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: že do studiu.
5: A chtěl bych ten hlas pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno hlas pro mladého s Náhlovským. Děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla. A dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobré
2: povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rok nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. Pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, až minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy?
4: Ano, ano, ano, letos... Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný. Díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. Výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
8: Mýlíš se?
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Depak? Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem použil.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně... Teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo takže nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
9: Ano, česky správně cugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no, to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: vám bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla liby na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak
2: větší
4: dál.
2: Věci.
4: Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba
2: jasně.
4: Mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak zaprvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný, tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. To se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, víš? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka. Ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak. Ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů, Oldies but Goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Premiér Babiš ocenil, jak vláda bojuje s inflací nebo vysokými cenami energií. V Blovicích na jižním Plzeňsku ode dneška opět funguje výdej na potravinové pomoci. Muzeum Českého lesa v Tachově zítra pořádá festival barokní radosti. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Hezký čtvrtek u zpráv přeje Petra Broučková. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl rok vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. Blovice na jižním Plzeňsku obnovili výdejnu potravinové pomoci. Lidé v tíživé životní situaci tam získají pomoc zdarma jednou za 14 dní. Projekt pro 20 lidí je momentálně naplněný. Podmínkou pro zájemce je spolupráce se sociálním pracovníkem Blovického městského úřadu. Pokračuje místostarosta Blovic Michal Hodek z TOP 09.
2: Jednou za 14 dní sem přijde autíčko do Blovic na domluvené výdejní místo. Koordinujeme to s naším sociálním odborem, takže se to dostává ta pomoc tam, kam má. A to memorandum je vlastně opřeno o další finanční pomoc ze strany města, kdy jsme nějaký symbolický dar předali této organizaci a mohli jsme tak spolupracovat v dalším období.
1: Festival barokní radosti pořádají tento pátek v Muzeu Českého lesa v Tachově. Pro děti připravili organizátoři několik pohádek, školu šermu a zkušebnu barokních kostýmů. V programu je i varhaní koncert, ochutnávka v barokní kuchyni nebo přehlídka umění frýských koní, říká vedoucí programu Jana Hutníková.
3: Příští koně mají tři vystoupení, jsou to taková historická témata, doprovod je v kostýmech a špičkou je potom to poslední večerní představení, romantický příběh, kdy tam bude doprovod světel, pyrotechniky, ohňů a podobně.
1: Akce se koná v rámci festivalu Západočeské baroko, který podporuje Plzeňský kraj, a to zítra od 16 do 22 hodin. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 tisíc bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková končí na Grand Slamu v Londýně ve čtvrtfinále. S Američankou Taylor Townsendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici Kuo Han Yi, Kristina Mladenovičová po setech 6-7 a 5-7. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Povane mírný severní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 12. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané vozidlo. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností a ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou od 8. kilometru. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Hledání těch nejkrásnějších zákoutí Bolevce nebo Lochotína objektivem fotoaparátu a nový filmový zápis herce Martina Fingera. To jsou témata, která vám nabídneme v první půlce dnešního pořadu. Příjemné pozdní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Náš regionální stopař Jiří Trnka nám už za pár minut ukáže, jak můžete své fotografické momentky proměnit v titulní stranu zářijového zpravodaje. A osobně se velmi těším i na rozhovor Pavlíny Kyselové s hercem Martinem Fingerem, který poodhalí zákulisí nových snímků Bojovník a 6 gramů, ale i to, proč chtěl v mládí místo k divadlu zamířit ke kriminálce.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
4: 5 minut po 17. vám příjemný čtvrtek 9. července přeje Ondřej Kapic. Po první písničce máme pro vás přehled dnešních událostí.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. Lidé v Česku při zbraňové amnestii odevzdali přes 6 tisíc zbraní. V Plzeňském kraji to pak bylo 417 zbraní, 10 kusů munice a přes 8 tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdaným materiálem byl i unikátní kousek, britský samopal Sten, který se podle průzkumu policistů stal součástí bojů na pražských barikádách při povstání v květnu 1945. Díky tomu se dostane do muzea, kde si ho budou moci návštěvníci prohlédnout, uvedl mluvčí plzeňských policistů Ondřej Hodan. Respektovaný herec Martin Finger, který stvárnil řadu rolí ve filmu, v televizi i na divadelních prknech, představil na Karlovarském filmovém festivalu dva nové snímky, ve kterých účinkoval. Jednak příběh Bojovník z prostředí MMA zápasů, ale také film 6 gramů. V rozhovoru pro Český rozhlas ovšem prozradil, že ho lidé uvidí i v pohádce.
3: Na jevišti v divadle jsem už jako kdysi ve dvou pohádkách hrál, ale před kamerou ještě nikdy.
2: Více se v našem vysílání dozvíte zhruba za půl hodiny. Západočeská univerzita v Plzni otevřela druhé kolo přijímacího řízení. Poslední volná místa nabízí 5 z 9 fakult univerzity, všechny 3 technické, ekonomická a filozofická. Mluvčí univerzity Andrea Čandová uvedla, že v prvním kole evidovali nejvíc přihlášek za poslední desetiletí a také vzrostl zájem o technické obory. Transfúzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených o letních prázdninách totiž zaznamenávají úbytek dárců krve a po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování. S nedostatkem krve se potýká také klatovská nemocnice. Konkrétně jí chybí krev skupiny 0 negativní. Informuje o tom na sociálních sítích a žádá dárce této krevní skupiny, kteří mají dostatečný odstup od posledního odběru, aby přišli krev darovat.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Každý z nás má ve svém okolí místa, která navštěvuje nejraději a na která, jak se říká, nedá dopustit. Někdy stačí jen správné světlo, chvilka pozornosti a vznikne momentka, která dokáže dokonale zachytit atmosféru daného okamžiku. Plzeňská jednička se rozhodla tyto jedinečné pohledy svých obyvatel sesbírat a ocenit ty nejlepší z nich. Pojďme se podívat, jaká pravidla soutěž má a co čeká na ty nejúspěšnější fotografy. Podrobnosti má pro nás kolega Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Pokud rádi špacírujete kolem Boleveckých rybníků, procházíte se Lochotínským parkem, vyfoťte výhledy z Mikulky nebo atmosféru Bolevecké návsi. Máte teď skvělou šanci se pochlubit. První městský obvod totiž pořádá druhý ročník fotosoutěže Jednička vaším okem.
1: Tak to zní pěkně. Může se přihlásit každý, nebo je tato soutěž mířená jen na profesionály?
2: Zapojit se může úplně každý, je jedno, jestli jste profesionál s drahou výbavou nebo jen amatér, který cvaká momentky na mobilní telefon během procházky. Jedinou podmínkou je, aby snímky pocházely z území prvního obvodu a ideálně z letošního roku.
1: Říkáš snímky, znamená to tedy, že poslat a zabajovat můžu několika fotkami?
2: Můžeš, každý může poslat maximálně dvě fotografie. A to až do neděle 9. srpna na e-mailovou adresu foto1@plzeň.eu. Odborná porota, složená ze starostky obvodu a tří profesionálních fotografů, se už teď těší na originální záběry. Minulý ročník přinesl velký zájem a také skvělou kvalitu, tak neváhejte a podělte se o svůj pohled na vaši jedničku, naši jedničku i vy.
0: Regionální stopař.
1: Jiří, ty jsi zmínil, že porota bude vybírat ty nejlepší snímky. Co přesně na ty nejúspěšnější autory čeká za odměnu?
2: Ta hlavní motivace je opravdu lákavá. Absolutně vítězný snímek totiž obdrží titulní stranu zářijového zpravodaje Plzeňská jednička. Navíc starostka Ivana Bubeničková potvrdila, že z těch nejzdařilejších fotografií uspořádají během srpna malou výstavu. Takže kreativitu autorů uvidí celá Plzeň, a to naživo.
1: To byl náš reportér Jiří Trnka o fotosoutěži na Plzeňské jedničce, do které můžete své snímky posílat až do 9. srpna. Jiří, děkuji za informace. Naslyšenou.
2: Ondřej, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. V druhé polovině čtvrtečního vydání Dne v kraji se dozvíte podrobnosti o nové tělocvičně za 85 milionů korun, která už roste u 22. základní školy v Plzni na Doubravce. No a hned potom se vydáme za folklórem, tancem a rytmy Středomoří. V Klatovech totiž startuje mezinárodní folklorní festival spojený s tradiční poutí. Přímo z terénu se nám přihlásí redaktorka Jitka Doubravová. 17 hodin 24 minut. Jak bude zítra?
1: Počasí.
0: A to už je otázka na meteorologa Tomáše Vejvodu, kterého vítám ve vysílání a přeji dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme ale začít povídání dnešním večerem a nocí. Jaké počasí můžeme očekávat?
2: Tak v průběhu večera a noci očekáváme jen minimum oblačnosti, bude jasno nebo skoro jasno. A ty minimální teploty klesnou poměrně nízko, nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 12 do 9 stupňů Celsia, to znamená, že ráno můžeme čekat chladnější.
0: Zítřejší den přinese podobné počasí, jako jsme měli dnes?
2: I zítra bude slunečné počasí, bude jasno až polojasno a ty teploty povystoupí ještě o něco výš, než tomu bylo dnes. Většinou se budou pohybovat ty maxima v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia a na horách to bude od 20

Toužil vyšetřovat zločiny, místo toho dobil divadelní prkna a teď míří do kin jako drsný trenér bojových sportů. Martin Finger v exkluzivním rozhovoru odhalí, jak se z činoherního klubu dostal až k tvrdému filmovému tréninku a co chystá dál. Za pár minut.

Před půl minutou bylo půl šesté, posloucháte Český rozhlas Plzeň. V mládí toužil být kriminalistou. Osud ho ale nasměroval na Pražskou Damu. Dnes je Martin Finger respektovaným hercem.

0: ale také šéfem pražského činoherního klubu. Na Karlovarském filmovém festivalu se představil jako trenér bojových sportů ve snímku Bojovník. Stvárnil také jednu z rolí v novém filmu 6 gramů. Oba budou mít svou premiéru v českých kinech už příští měsíc. Martin Finger byl dnes dopoledne hostem Českého rozhlasu a moderátorku Pavlínu Kyselovou kromě jiného zajímalo, co nového chystá na hereckém poli.
1: Dotočil jsem teďka vánoční pohádku na České televizi, což z čeho mám velkou radost, protože na jevišti v divadle jsem už jako kdysi ve dvou pohádkách hrál, ale před kamerou ještě nikdy. A stalo se v krkonošských pohádkách, ne, to je Krakonoš a básník se to jmenuje, vlastně to je už jakoby druhý díl velmi povedené pohádky Petra Bebiaka, někdy 3 roky zpátky to běželo v České televizi, tak teďka jsme to točili v létě a na Vánoce to bude v televizi a já jsem si to strašně moc užíval. Prostě po těch rolích, které hraju prostě pro ty dospělí pořád jenom, tak jsem prostě se dostával do toho mentálního nastrojení, jako kdybych byl jako dítě. A co by se mi líbilo, když jsem já byl malý a hltal jsem pohádky, tak co jsem měl rád na těch hercích, protože já to především sledoval jako skrz herce. No, tak jsem tak ze sebe dal takový to nejlepší, jako s nějakým jako humorem zahrát takovou jako zápornou postavu, ale ne ve zlým, on je hodnej, akorát prostě trošku jako na cestí takový moula, tak to jsem prostě do toho dal všechno a strašně moc jsem si to užil.
2: No a nás samozřejmě ještě zajímá vaše spolupráce s Českým rozhlasem, a vaše interpretace rozhlasových her, audioknih či projektů typu Četba na pokračování jsou divácky velmi oceňované. Jak moc specifická je pro vás práce s čistým hlasem oproti tomu divadlu a filmu, kde jdete i z kůží na trh takzvaně?
1: Jdete všude z kůží na trh, jsou to prostě 3 média, který mají nějaký jako stejný základ jako v té osobnosti a v tom, jako, co chcete sdělit, v tom gro toho jádra, toho sdělení, a forma se liší. Ten mikrofon, který teď držím i v ruce, něco jiného, když tam máte ještě navíc kameru, něco jiného divák a teď a tady v divadle. Já jsem měl strašně rád třeba na natáčení, když se kamera stala, vlastně jsem pochopil, že to je divák a že jsem ji takhle začal vnímat a takhle vlastně s ní hrát. A v té chvíli prostě jsem se jako rozářil. A to stejně je s tím mikrofonem. No to strašně dlouho trvalo. Slyšet se, naučit se slyšet, že sdělujete něco, co prostě sdělujete jenom tím hlasem, aby to nebylo hraný a zároveň, aby tam něco bylo, aby to nebylo podehraný. A užívám si to, protože už taky mám nějakou zkušenost a je to pro mě krásná práce. Den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, čtvrteční den v kraji, 6:30 po půl šesté. V Plzni vzniká nová tělocvična, konkrétně v areálu 22. základní školy na Doubravce. Kromě samotného sportoviště tam město za 85 milionů korun vytvoří dešťovou zahradu a odpočinkové místo pro žáky. A přestože tam už nějakou dobu pracují bagry a další technika, na základní kámen se poklepalo právě dnes.
1: S ředitelem 22. základní školy v Plzni na Doubravce Josefem Řičicou si můžeme tu novou tělocvičnu zatím jenom představovat, nicméně máme tady takový obrázek. Dalo by se říci, že jsou to dvě krabice různě vysoké a ta jedna zasazená do země.
2: Bude v úrovni, která je s rovinou vlastně stávajících budov, stávajících pavilonů, a druhé patro bude navazovat na stávající tělocvičnu, která je ale v tom svahu výše. Takže to vypadá, že je to složitá krabice, ale je to vlastně zajímavé architektonické řešení, jak propojit ty dvě tělocvičny, aby to byl funkční komplex.
1: No a jak moc potřebné pro vaši školu?
2: Je to potřebné zásadně. Tuhle tělocvičnu, kterou máte možnost vidět za vámi, tak musíme přepažovat na půl a je tam opravdu obsazená každá hodina.
1: Možná dodejme, kolik žáků tu tělocvičnu využívá zhruba?
2: Tak v současné době je to necelých 700 žáků, takže to číslo je poměrně vysoké, a když si vezmete, že mají 3 hodiny tělocviku týdně, tak nacpat to všechno do jedné tělocvičny je docela velký hříšek.
1: Technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Součástí té nové tělocvičny bude taky zelená střecha a solární panely. Je to, řekněme, už norma tady v Plzni?
3: My na plzeňských školách schválně dáváme zelené střechy. Ono v dnešní době už je to praktická věc. Nejenom proto, že to trošku schlazuje to prostředí, ale zároveň to pomáhá naplnit požadavky zákona o nakládání se srážkovými vodami. To znamená, tu bilanci srážek tím snižujeme a tím pádem zároveň děláme i dobrou věc pro životní prostředí.
1: Člen představenstva společnosti Berger Ladislav Provod během toho slavnostního zahájení stavby tvrdil, že to vyšlo přesně na den, kdy se kdysi v Praze začal stavět Karlův most. Přál jste si, aby ta stavba vydržela stejně dlouho jako Karlův most?
4: Samozřejmě musíme objednat kvalitní železo, kvalitní beton, kvalitní materiály, aby se dílo povedlo.
1: Je ta stavba něčím specifická?
4: Asi tím, že je těsné sousedství školy, kde v blízkosti je školní jídelna, která musí od 1.9. fungovat, takže musíme udělat nějaké opatření, aby bylo možno zajistit provoz školy.
1: Letní měsíce už města pravidelně využívají k tomu, aby opravovali své školy a školky. Stejně tak je to i v případě Plzně. Náměstkyně primátora Lucie Kantorové z Hnutí ANO se zeptám, na jakých dalších místech se v Plzně pracuje?
5: Finišujeme na takzvané Růžovce, to je 26. základní škola. Máme tam úplně nový pavilon s odbornými učebnami, takže v září budou mít žáci nové prostory, konkrétně i první stupeň své kmenové třídy. A potom takovou velkou investiční akcí je na 13. základní škole na Slované, vedle bazénu plaveckého. Tam rovněž je přístavba a nástavba školy. Opět tam vzniknou nové odborné učebny, multifunkční sálky, takže se rozšíří opět možnost sportování dětí ve škole.
1: Dodává Lucie Kantorová. Tady na 22. základní škole by mělo být hotovo příští rok v září. Z Plzně Jan Markuk, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Ze minutou půl bude 6:15, tady je čtvrteční den v kraji, roztančená náměstí, rytmy slunného středomoří, dostaveníčko pod Černou věží, ale také workshop třásnění šátků. Začíná Mezinárodní folklorní festival Klatovy a na místě je naše redaktorka. Už za chvíli se tam za ní podíváme.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Den v kraji.

0: 17 hodin 47 minut posloucháte čtvrteční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Začal Mezinárodní folklorní festival Klatovy, každoročně spojen s klatovskou poutí a návštěvníky čekají 4 dny plné tance, hudby a přátelských setkání. Program zajímal naši redaktorku Jitku Doubravovou, která se do Klatov vypravila a které přeji dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jitko, festival letos ale nezačal v Klatovech.
1: Ano, je to tak. Folklorní festival začíná v Sušici, kde měl vystoupit řecký soubor, který má ale zpoždění, je stále ještě někde na cestě, takže organizátoři museli zaimprovizovat a do Sušice vyrazil francouzský soubor, který právě v tuto chvíli tančí na Sušickém náměstí. Ale teď už se pojďme podívat do Klatov, kde jsem právě, kde za malou chvíli začne tady v refektáři jezuitské koleje workshop třásnění šátků.
0: Ty stojíš přímo na místě, co je tam pro návštěvníky připravené?
1: Přede mnou jsou na stolech nádherné barevné šátky, příze, háčky, polštářky a také ukázky hotových ozdobných třásní. Každý si tady může vyzkoušet tradiční techniku uzlování, při které vznikají ozdobné vzory, takzvané zuby. Workshop je určený úplným začátečníkům, ale i také těm, kteří mají rádi rukodělné tvoření. Povede jej Denisa Drahonská ze spolku Chocko žije, který se zabývá obnovou tradičních lidových řemesel souvisejících s výrobou krojů.
0: Zajímá mě, co všechno organizátoři letos pro diváky připravili.
1: Tak já zmíním, že festival už 31. rokem pořádá folklorní spolek Šumava Klatovy ve spolupráci s městem a tradičně je součástí klatovské pouti. Takže Klatovy opravdu ožijí hudbou, tancem, setkáními, ale i pouťovými atrakcemi a staročeským jarmarkem. Vystoupí celkem 12 domácích i zahraničních souborů. Letos to jsou soubory z Francie, Německa, Lotyšska a Řecka a také Slovenska a Česka. Zítra dopoledne potěší zahraniční soubory seniory v Klatovech a v Újezdci. Soubor z Lotyšska odpoledne vystoupí v pořadu Když svět tančí u nás v Lesním divadle v Nýrsku a takovéto oficiální slavnostní zahájení proběhne od 18 hodin na hlavním pódiu na náměstí Míru v Klatovech, kde vystoupí všechny hostující soubory. Večer potom zahraje Hrubá hudba, což je projekt muzikanta Jiřího Hradila a hornácké muziky Petra Mičky.
0: A co Klatovy čeká o víkendu, tedy kromě už tebou zmíněné klatovské pouti?
1: V sobotu dopoledne proběhne tradiční přijetí zástupců souborů starostou města na radnici a následovat bude bohatý a pestrý program na náměstí. Začne pořadem dětských souborů, dále česko-německým setkáním folklorních souborů, pokračovat pak bude mezinárodní přehlídkou s názvem Rytmy sluného středomoří a sobotu zakončí festivalový gala program, na kterém opět vystoupí všech 12 souborů. V neděli pak projde městem slavnostní průvod, který skončí na náměstí, kde se v poledne všichni společně rozloučí lidovými písněmi a tanci. Takže to by bylo k programu festivalu a já si teď jdu vyzkoušet třásnění šátků, protože workshop právě začíná.
0: Tak přeji, ať se dílo podaří. Ještě zmíním, že na festivalu se neplatí žádné vstupné, ale kdo chce, tak může organizátory podpořit dobrovolným vstupným. To byla pozvánka na Mezinárodní folklorní festival v Klatovech. Pokud tedy ještě nemáte program na víkend, tak spojení festivalu s tradiční klatovskou poutí je, myslím, rozhodně dobrým tipem. Za skvělé informace teď děkuji naší redaktorce Jitce Doubravové. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17 hodin 53 a půl minuty. Nové zvony v kostele Zvěstování paní Marie v Mariánské Týnici čekají na konstrukci zvonohry. 16 nových zvonů o celkové hmotnosti přes 1 tunu bude zavěšeno ve východním ambitu bývalého cisterciáckého kláštera. Podrobnosti se dozvíte už v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Město Sušice zahájilo ekologický průzkum bývalého areálu Solo. Výsledky budou rozhodující pro případné navazující opatření a budoucí využití areálu, který město kupuje. Za odstranění případné kontaminace do výše 25 milionů korun ručí prodávající. Pokud to bude více, mohou obě strany od koupě odstoupit. Více se dozvíte v naší zítřejší reportáži. No a napadá vás, jaký je původ názvu obce Nezvěstice? Osvětlí vám to nový díl našeho seriálu Místopis západních Čech. Dozvíte se nejen to, že Nezvěstice vznikly na soutoku řeky Úslavy, Olešenského potoka, ale i Bradavy a spoustu dalších zajímavostí o obci. I zítra poslouchejte Český rozhlas Plzeň a i zítra si nenechte ujít Den v kraji. Ondřej Kapic se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Klatovská pouť omezí dopravu ve městě. Začala stavba nové tělocvičny pro 22. základní školu v Plzni na Doubravce. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkný podvečer. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. V Klatovech kvůli pouti a mezinárodnímu folklornímu festivalu čekají na řidiče uzavírky a dopravní omezení. Změny se týkají i provozu městské hromadné dopravy. Zcela uzavřené už je například Erbenovo náměstí a přilehlé ulice na Plánickém předměstí, kde jsou pouťové atrakce a stánky. Další omezení se pak budou týkat hlavně centra města.
2: Od dnešní půlnoci nezaparkují lidé na náměstí Míru. V pátek v poledne se pak uzavře i průjezd Pražskou a Vídeňskou ulicí. Po oba víkendové dny pak bude zcela neprůjezdná i Plánická ulice a provoz ve městě krátkodobě omezí i průvod folklorních souborů, který vyjde v neděli v 10 hodin od Sokolovny. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
0: 22. základní škola v Plzni na Doubravce bude mít novou tělocvičnu. Ta stávající už kapacitně nestačí a pro výuku se musí přepažovat. Nové sportoviště vyjde na 85 milionů korun a kromě žáků ho budou využívat i sportovní kluby. Podrobnější informace dodává plzeňský primátor Roman Zarzický.
3: Prázdniny jsou ideální příležitostí k tomu, aby jsme dokázali vlastně rekonstruovat, případně adaptovat prostory zejména školské. Takže teď jsme zahájili a slavnostně jsme poklopali základní kámen na 22. základní škole. Je to mimochodem druhý zkouškový projekt, který jsme zahájili po té, co jsme poklepali také základní kámen pro přístavbu na 15. základní škole na Škvrňanech.
0: Součástí nové tělocvičny bude i zelená střecha s fotovoltaickými panely. I na letošním mezinárodním filmovém festivalu kontroluje Česká obchodní inspekce bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení. S celkem 48 kontrol byly nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedolití alkoholických nápojů i nedodržení hmotnosti pokrmů. Časté prohřešky se ale týkaly i podávání alkoholu mladistvým, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme zjistili z 18 provedených kontrol celkem v 11 kontrolách. Nejednalo se pouze o případy podávání piva nebo vína, ale i lihovin. V jednom případě jsme dokonce zjistili to, že u alkoholického nápoje, který byl podán mladistvým figurantům, nebyla dodržena míra.
0: Ukrajina pokračuje v útocích na ruské lodě v Azovském moři. Podle velení dronových sil jich dnes poškodili 14. Rusko to zatím nekomentovalo. Velitel sil ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy, známý jako Maďar, na svém telegramovém účtu napsal, že se podařilo zasáhnout 12 tankerů, jednu loď pro přepravu pevných nákladů a tažný člun. Sport. První finalistkou letošního Wimbledonu se stala česká tenistka Karolína Muchová, která porazila Američanku Goffovou v super tiebreaku. Navázat na ní se pokusí ještě Linda Nosková, která v Londýně hraje ve druhém semifinále proti Ukrajince Kostukové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25. Povane mírný severní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 60. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň stojí porouchané vozidlo. Projíždíte tam opatrně a ve směru na Prahu je kolona od 8. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, přeji vám příjemný a krásný podvečer při poslechu pořadu Muziky muziky. Dnes vás pozvu na procházku starou Šumavou. Navštívíme místa, která přežila do současnosti, ale některá bohužel ne. Jednou z nejznámějších obcí je Kvělda. Tato horská obec leží na soutoku Teplé Vltavy a jezerního potoka uprostřed šumavských plání, podle kterých získala své jméno. První zmínka o její nejstarší osadě Dürfl, v překladu vesnička, pochází z roku 1345, kdy se na potoce začalo rýžovat zlato. Později kolem procházela horní zlatá stezka z Pasova do Kašperských hor, při které se rozvíjel obchod. Tak samozřejmě vyrostla větší vesnice Kirchdorf, uváděná v roce 1559 pod českým názvem Kvělda. Na konci 18. století začala vlna dalšího osídlení a tak postupně vznikaly v okolí další osady, například Hamerské domky, Hraběcí huť, Vilémov a lesní domky, které časem s obcí splynuly.

Obyvatelé Kvildy byli především skláři, ale později se v celém kraji začalo těžit dřevo, které se stalo jejich obživou. Na Kvildě bylo několik pil. Nejznámější byl dřevařský závod Adolfa Štrunce, kde se zpracovávalo rezonanční dřevo pro výrobu hudebních nástrojů. Dominantu Kvildy tvoří kostel svatého Štěpána. Byl postavený v letech 1892 až 1894 na místě původního dřevěného kostelíka, který v roce 1889 vyhořel. V nedalekém Františkově, který byl nejprůmyslovější částí Kvildy, stávala sklářská huť jménem U pivního hrnce. Po jejím zrušení byla sklárna přebudována na velkou papírnu, která ukončila svou činnost v 30. letech.

V roce 1737 byla v údolí na soutoku tří potoků, z níž vznikla řeka Vidra, založena obec Modrava. Původně to byla rybářská obec. Její rozmach započal v roce 1801, kdy byl dostavěn plavební kanál a byla zahájena těžba dřeva. Od roku 1827 byl v provozu Bienertův závod na zpracování rezonančního dřeva pro výrobu hudebních nástrojů, který však ukončil svoji činnost po zničení kvalitních stromů kůrovcem. Ve Stráni nad Roklanským potokem stával pašerácký hostinec u tří sluk, o kterém se zmiňuje Karel Klostermann ve svém románu Ze světa lesních samot. Dominantu obce tvoří Klostermanova chata z roku 1924.

V malebném údolí na soutoku Vidry s Hamerským potokem stojí pod horou Antigl stejnojmenný statek. Už v roce 1523 tady byla založena malá sklářská huť na duté sklo a korálky pro výrobu růženců, zvané páteříky, která byla v provozu do roku 1866. Statek sloužil po roce 1849 také jako zájezdní hostinec. Na průčelí hlavní budovy je dosud znak se lvem, držícím rychtářské právo, který připomíná zašlou slávu Antiglu.

Na horské planině, vysoko nad údolím Vidry, leží původně dřevařská osada z roku 1726 Srní, která se postupně rozrostla ve větší farní obec. V roku 1788 byl postaven dřevěný kostelík, na jeho místě pak v letech 1804 až 5 nový kostel Nejsvatější Trojice. V obci se dochovaly roubené horské chalupy, z nich některé mají zvoničku, která symbolizovala jejich příslušnost ke svobodné královácké rychtě. Jedna z nich je chráněná památka, takzvaná Klostermanova chalupa, pojmenovaná na počest tohoto známého šumavského spisovatele. K technické zajímavosti Srní patřil mlýn s pilou na Hrádeckém potoce, který pracoval až do roku 1949. Milí posluchači, toto je pro dnešek vše a někdy příště si řekneme o dalších zajímavých místech Šumavy. Loučím se s vámi a někdy opět naslyšenou na rádiu vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

Příjemný dobrý večer. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl se špalíčkem lidových písní. A co jsem pro vás dnes připravil? Bude to krátké promlouvání o dávno zaniklé vršeňské krčmě u sklepu, kterou doplním pěknými lidovými melodiemi z Nepomucka. A nyní už nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Dnes už asi málo kdo z místních lidí ví, kde stávala hospoda neboli krčma u sklepů. Při studiu starých map a energetického zaměření se nám přeci jenom některé zajímavé informace objevily. Vše má původ v začátcích kutání podzemních chodeb pod vrchem Štědrý na jižním Plzeňsku. Začátek této činnosti by mohl být tak kolem roku 1150. Příkaz k činnosti kutání přichází od cisterciáckých mnichů na předem vytipovaných místech. Podzemní chodby pod Štědrým se začínaly kopat hned z několika stran pro záchranu lidí před nepřítelem. Poblíž kaple svatého Vojtěcha bylo vykutáno několik podzemních chodeb a podzemních křižovatek. Zatím víme, že jedna z chodeb vede do kostela v Čížkově.

Druhá podzemní chodba, souběžná s tou první, skončila na ploše dnešních Čečovic v Opatském dvoře. Další dvě chodby směřují do Lesa Štědrého. Pod dnešní svatovojtěžskou kaplí byly rovněž dvě chodby. Jedna z nich zde končí a druhá pokračuje na Voblizojt skálu a pokračuje dál na cisterciácký klášter. Všechny tyto popisované chodby jsou dnes ale již neprůchodné.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, kde melodie z oblasti Nepomucka doplňují zajímavým vyprávěním o krčmě u sklepu. Tehdy to ještě nebyla hospoda, tak jak si ji představujeme. V oblasti na podzemních chodbách pracovali klášterní vazalové pod karabáčem takzvaných konvršů. A aby odvedli pořádný kus práce, museli se také najíst. Stravu sem dováželi z velké kuchyně, která tehdy stála ve vrčaňských verkách pro 35 lidí, a to dvakrát denně. Představení z klášterního konventu brzy přišli na to, že poblíž díla vede obchodní cesta a že by se dala vhodně použít již nepoužívaná stavba u místního podzemí. A tak i malá krčma, kterou zde zřídili, přinášela tehdy velikému klášteru jistý finanční přínos. Pilo se zde víno z klášterních vinic a výborná voda z vrchu Chlumce.

Všichni krčmáři byli ve službách cisterciáckého kláštera a byli to Němci. Vydělané peníze na malé krčmě pak putovaly do německého mateřského Ebrachu. V krčmě se stavěli obchodníci, kteří projížděli kolem, náhodní poutníci, celá procesí a hlavně uhlíři z malé osady ve Štědrém. Tehdejší krčmáři, kterých se tu vystřídalo přes 15, nebyli žádní slušní lidé, ale hrubí surovci. Okrádali své hosty, jak jen to šlo, a krčma byla pro ně příležitostí, jak snadno získat nepoctivé peníze.

krčma u sklepu zanikla v době pobělohorské, kdy ji zničili švédští vojáci. A tak, jak už jsem se zmínil, stála pod dřevěnou stavbou u svatého Vojtěcha, kde naposled bydlel jistý pan Brožovský. Přátelé, a tady už končíme dnešní promlouvání. Na závěr je slušností dodat, že jsem podklady k dnešnímu špalíčku získal z vyprávění a publikací Vladimíra Popa z obce Klášter. I touto cestou mu moc děkuji. Zase na brzkou shledanou se na rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka je novým členem správní rady Západočeské univerzity v Plzni. Dnes se otevřelo veřejnosti opravené podkroví zámku Nekmíř na severním Plzeňsku. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Hezký čtvrteční večer u zpráv přeje Petra Broučková. 15. členem správní rady Západočeské univerzity je bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka. Na univerzitě se bude soustředit na bezpečnost, ať už kybernetickou nebo bezpečí studentů a zaměstnanců. Univerzita se chce zároveň věnovat bezpečnostnímu výzkumu. K tomu Řehkovi zkušenosti taky přispějí, říká mluvčí ZČU Andrea Čandová.
5: Bezpečnost je pro univerzitu dlouhodobou prioritou. Právě proto jsme stáli o to, aby byl členem správní rady někdo, kdo má zkušenosti s řízením v krizových situacích na nejvyšší úrovni. A to Karel Řehka bez pochyby je.
4: Lidé si dnes mohli poprvé prohlédnout opravené podkroví zámku v Nekmíři na severním Plzeňsku. Barokní zámek na místě původní tvrze ze 14. století s hospodářským dvorem desítky let chátral. Nový majitel Zdeněk Židek chce celou památku postupně opravit, zpřístupnit veřejnosti a využívat zámek i pro kongresovou turistiku. Popsal, v jakém stavu celý areál před 10 lety koupil.
6: Ve chvíli, kdy jsme zámecký areál a zámek koupili, byl prakticky minutu před zánikem. Ve chvíli, kdy jsme ho koupili, tak spadla jedna z nosných zdí zámku. Byly propadlé všechny krovy, byly prakticky znehodnoceny všechny budovy a objekt jako takový byl využíván jako paintballová střelnice.
4: Opravené podkroví si můžou turisté během prázdnin zdarma prohlédnout každou neděli dopoledne. Vládě se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO daří plnit své sliby. Za největší úspěch označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Babiš to řekl na bilanční tiskové konferenci k prvnímu půl roku vládnutí. Předtím celý den postupně jednal s jednotlivými šéfy rezortů. Babiš se teď chce zaměřit na český státní rozpočet pro příští rok, ale i rozpočet Evropské unie.
7: To bude Evropská rada koncem listopadu tohoto roku, která bude vyjednávat a možná i rozhodne o příštím rozpočtu Evropské unie na leta 2028 až 2034. Sport.
4: Tenistka Karolína Muchová odvrátila v semifinále Wimbledonu matchball Američanky Goffové a po vítězství 2-1 na sety je ve finále. Tam se pokouší projít také Linda Nosková, která bojuje proti Ukrajince Kostěkové.
0: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr ze severních směrů. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň. Zelená.
4: Na dálnici D5 od 7. kilometru ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou a v Plzni od dneška platí částečná uzavírka na silnici 1/20 Palackého náměstí. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Prosím vás, paní magistro, vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovy bar, embargo a barikáda. Mám v tom hledat nějakou souvislost? No nějaká tam musí být, když jste předložila tahle tři slova, neřekla jste proč.
2: Třeba už jsem se definitivně zbláznila.
1: No tak z baru, nevím, z embarga, z barikády.
2: Dobře, tak až se zblázním, tak se to asi nebude vysílat. Tentokrát mají ta slova něco společného, a to původ. Co ta slova znamenají, nevím, jestli je potřeba říkat.
1: Bar, zvýšený pult, nebo taky noční podnik, embargo, to je nějaká forma nátlaku v mezinárodních vztazích, nějaký zákaz třeba vývozu něčeho a tak. Barikáda, no to je prostě zatarasení ulice při nějakých významných společenských událostech.
2: Jen to řekněte, při revolucích.
1: Při revolucích, jasně, nebo tak, tak no.
2: A která revoluce nemá barikádu, tak to žádná revoluce není.
1: Dobře, a teď pojďme k tomu původu těch tří slov, že jste je tak přinesla najednou.
2: Dobře, tak nejdřív to bylo keltské slovo baro, které znamenalo tyč. No a to slovo se objevilo například ve francouzštině v podobě psáno barre, čte se bar, a tam je to taky tyč, nebo přepážka, nebo pult, to už se blížíme k tomu baru, no ale taky latina středověká si to slovo vzala. Tam mělo podobu bara a byl to zátaras. No a tam už se nám k tomu přidává vlastně i to embargo, to bylo odvozeno od toho latinského bara.
1: Mm-hmm.
2: No a pak máme ale třeba ve španělštině slovo embargar, sloveso.
1: Zabraňovat.
2: Přesně, takže to je ještě jasnější. A ta španělština má kromě toho slovo barika, které znamená sud. A etymologové říkají, že tohle slovo španělské souvisí jak s barem, tak s barikádou.
1: Teda je to pěkně zamotané, ale prostě nějaký prazáklad původu těch tří slov je stejný.
2: Ano. Ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: připravili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš a budeš mít.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačira tešu karšuni ben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: poslech nám zpříjemnila kapela Ritmo Gitano a posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mraz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on ako dieťa zažil, pretože on zažil koncentračný tábor, když bol fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, to jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínal říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale si myslím, že moja stará mama mi hlavne tým pripomínala to, že ako minulosti ťažko žili a vlastne ako keby sme takzvané dnes privilegovaní, že v dnešnej dobe, kedy nie je vojna a máme si z čoho kúpiť to jedlo a že máme to šťastie.
0: Rodinná pamäť pro ne není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, ktorý je dál formuje.
1: Pre mňa osobne to bolo nesmierne obohacujúce. Keď mi to stará mama hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval vo svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňujou.
1: A paní, co vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma. Ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikde ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že aj väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě. A já jsem byla pověřená, abych pro Czech Music a pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, aby napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty, sešly se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině a na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny a pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara manžel, Bohdanka klavír, Matyáš pozoun a Timotej trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem vysvětlila, že ne, ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko, kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obožtáris Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domu pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Turujou, nedá se spat.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
6: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
6: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor, v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím posluchače
1: Alex
8: Českého
1: rozhlasu. A host, rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano,
0: tedy.
1: Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se
1: ne,
0: člověk naučí
1: ne.
0: I takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: jak
1: nádherné.
0: Jak dlouho jste chodil do Disneyova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo tak byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím. Ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel Dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda, jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly ty 90,
0: hodné dítko. Rodiče ano, se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela
0: trochu.
1: Na nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplé jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže tady ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý.

0: Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují. A vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli, jakoby obhájit.
1: Ano,
0: jako aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil. Aby měl pochopení pro něj.
1: Ano.
0: Proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte.
1: Jako jo. A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Töpffer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co to bylo za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbací scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste,
1: jo, do Varšavy.
0: Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už můžu říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo, že je, tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v Čechách, v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš, že? No,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prkna, co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o toho.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože je pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích. Na kterou byste nás pozval?
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Mott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová. Já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: ještě tam za něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já no, úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už se mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není, no podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Jedno 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer. U zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neví.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsušší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na Prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Pro toho je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek, já uměla jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Zajímala všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hráli a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme, výčepní byla paní Mařenka, tady vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy a tu kytaru a takovej a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prty, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že hele, na zdraví, Jirka má narosky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyní, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Si zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil. Takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu. Oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli. No. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, co koho napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru. No.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka. Teda.
1: Po skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce, na Vinohradech, dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, ale neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že jo, na první zkoušce. Já to nechal doma prostě všechno, jsem neměl nic sebou. No.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda. Ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup, do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč, to nikdo nevěděl, a to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no, tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrknul děvče, takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: To je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili a potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, no. Prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna. Učitelky ve škole, která jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka s Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž bude ve vojenském, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímý náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni, dělali 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, ten byl, že to nestihat, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím

0: Nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
1: Vlastní obřad?
0: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká. My jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: to bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Jo, takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nevím, je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak. No.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
5: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, a my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy, a ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když se mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na tu operaci, že je nemocný, že má tohleto, já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
4: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
6: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný jak ona, já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
4: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece jen asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
6: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu, já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
4: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
6: To asi určitě, jo, takže víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná a řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
4: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
6: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
5: No, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takový příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho, a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jakože jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako, a my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
7: A k tomu přidali humor a lásku a toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
6: Dobrý žuto. Konec, už mi to nejde.
4: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
5: Si děláte kozy? A kde to je?
6: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
5: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
6: To jsem vždycky chtěl.
5: Ježíš, jo a DAP rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svadební dar?
4: No je to tak.
5: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
6: No děkujeme hezky pěkně.
4: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
5: ano,
4: kvalitě.
5: Ano, ano, ano, samozřejmě. Se na to těšíme.
4: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
6: No, tak my máme tady takový ten překapávač, a tohle bylo asi solidnější.
4: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
6: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
5: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
7: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bod. Jo. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal a nevím, jak se jmenujou. Jo. A to jde mimo mě zase tyhle věci, takže.
4: Asi Kája Gott.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě si myslím já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování. Jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou. A to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plný šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
3: Co si nejvíc rád jako kupujete?
5: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a pak zjistím, že třeba jsou děraví, no. Ale jako to jako je hobby moje, no, ponožky.
3: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím, no. Můžeme to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, to je hned.
3: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
4: Švejk. Voják Švejk.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
3: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
4: No jasně, jasně.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
5: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
3: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo? Tak jako v kině to tak bývá, že mlčejí. No.
3: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
4: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mě přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No to.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
5: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
3: Někde nebo někde konkrétně?
5: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
4: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
5: Dokonce vím, že už vím i tohle. Teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval. A byly tam klády asi nějaký.
3: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo klády, tady to půjde, nebo?
5: No to nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
3: co jí dělá šťastnou?
5: Jí? Když je tady malý dítě. My říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
4: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
4: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
3: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
4: Jdu do kuchyně si uvařit kafe a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
3: Nicméně, ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
4: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
5: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zháde. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
3: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
5: No, to není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinson, tak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
3: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu, co byste jim doporučili, na co se mají soustředit?
5: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
4: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to i, že já tě mám rád takovou, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
3: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73, řekli byste si znovu na té svatbě, ano, šli byste do toho znovu, myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné, takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
5: Když budu za sebe, tak já asi jo.
4: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
5: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
4: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
3: Věříte na osud?
4: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
5: Co se má stát, to se stane.
3: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
5: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
3: a milujete ji pořád.
5: To asi jo, no.
4: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem, takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás
3: nutilo
1: psát. No
3: a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočítáme.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak se ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tlačili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom
1: čítárně přímo snad rozpojit. Ani ne, to bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, no, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkat, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nadspává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Ale byla to nádherná příhoda, na to moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o dva roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám. Utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše České národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Sobotky z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlč! Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moksna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říkáš?
2: No co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moksna, tu je kamení.

0: textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady box na dvě kamení. Jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete a je to. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady je kamení a ty je mokřina.
1: Tady pozor, paní knižno, tady je kamení a tady máte modřinu. Ta mokřina by mě silně zajímala, mohl byste přesně určit hranice té mokřiny.
0: Ale to diváka nezajímá.
1: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral dobu.
0: Dobře. Tady někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě dozadu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
1: Takže vy v tom čvaňháte. Já mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy jste tam možná mohli s kalhotami. Kolej a koukám, ty už tam byli, jo?
0: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky rekomenduju, co máte na sobě. Minář!
1: Přítomen!
0: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jeden tady pozor, paní knižo, tady mokřina, tady kamení.
1: Tady pozor, paní knižo, tady mokřina a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
0: Samozřejmě na vás dojde.
1: Děkuji, já teď zůstanu.
0: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
1: Pardon, ještě jsem se...
0: Vy se zastavíte na hranici.
1: Já jsem se chtěl zeptat, to je celé kusvě v Havrovém lese.
0: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
1: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Havr.
0: Nevím, no tak... Dělejte Havr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape, herko.
1: No ne, že bych se klátil a že bych se
0: Dáte se a šumte se.
1: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
0: Hejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
1: Já se přesadím.
0: Tak se přesadím.
1: A radši vytrhnu.
0: No, vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzima. Já zavolám dřevorubci, aby ty mrzá. Smrk v Havrovém lese,
1: kde jsme... Myslím, asi nějaký pěstuje na Vánoce. A pak by mě hlavně méně bolely větve.
0: Dejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figuře.
1: Třeba si pod jednou zajíček teď udělá pelíšek.
0: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
1: To by mu přivez věřnat koleda.
0: Ale jaký pak útulik, žádný zajíc není ve scénáři, odkaž by asi měl vyběhnout.
1: Může se objevit, já vás chci informovat.
0: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
1: Já se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku!
0: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, když vám něco nelíbí. Vaše slova!
1: No věče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají všichni.
0: Pánové, jestli si myslíte, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Připravte se, hrajem!
1: Připraven. Příprava hotová. Připraven.

0: to není nádraží. Lucerna, pánové. Znova. Na značky. Tak jdem tady, pozor, paní kniže, tady je kamení a ty mokřina.
1: Tady, pozor, paní kniže, tady je kamení a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokrá.
3: Ach, jo.
0: Ale co říká? Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
1: A já jsem Mlina.
0: On je Mlinář.
1: Vytáhněte stavidla.
0: Co vy si máš?
4: Ne na mě půjde ženskou, já na nebudu s tím nepočítit. Zročí jenom dřevo, jsem smrk.
0: Ale to jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva Mlináře.
0: Jsme rovnou mohli hrát Mlináře, hodí tě od Raupacha. Nejsou Velikonoce.
4: Cítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. A zda táto, kde jsem ti našel. Radši jenom kněžno, kde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo které střevíce a šaty. Jinudy není možná, ale...
0: Čako, hrajte ženskou, no tam jen kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
0: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střevíce a šaty. Jinudy není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé střevíce.
5: Pohled dolů.
0: A šaty.
6: Jo, asi takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice.
0: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Tak jak mokráme střevíce a šaty? Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevíce a šaty? Jinudy není možná.
0: Jen tudy.
4: Jen tudy.
0: Ne, Mlina.
4: Ne, Mlina.
0: Ale ne, Mlina.
4: Zůstane ti to.
0: Znova. Ach, jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
0: Jen tudy.
1: Jen tudy.
0: Tudy.
1: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme to, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom tím mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
3: ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriál.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší 622 a 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká.
3: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí
5: pěš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
3: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
3: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
3: No, nejlépe tu Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Thank you.
5: Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: teba tak leží.
1: Páni a pani...
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohleto je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci, jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty... Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Láska odešla nám. Zdáš, počáte se zase. A
2: výkávou. Jak je to dál?
0: Pozám se druhé. Formy v batajon. Maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

Haló, tady nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Nať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespavce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zazemřenou trošku, ale je pěkně venku.
0: Ještě krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je. Mm-hmm. Vidíte Lysohoru, Ústevny, Radhoš vidíte. Na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku. Prostě krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní. A to je vaše oblíbená trasa teda?
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba já nevím, 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se dají po Hřebenovce, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovi, do Choclavic. Prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem pramenu Jičínky a dostanete se do nadolní paseky do Rožnova. Rožnov, to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice, no prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano, kam se podíváte, tam je placka a když vám poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To je takový Nětinskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem to zkoušel několikrát, nikdy jsem se neospěl až na vrchol.
0: A ještě na zdymadlo se do kopečka, tak to je tak.
1: Kdyby si našel to svoje místečko, já tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se jet, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky, nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít, ale můžete třeba na tu Lysou horu jít, to se vlakem dostanete na Ostravici, nebo do Frýdlantu a ušlapete po svých Lysohora, ale to je zase to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, nebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Aha. Na tom Javorníku je tudíž hospůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, poslední se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se dá z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. A se tam se dá být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo, tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici v Frýdlantě muzeum, pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale pojď takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu. A pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat. I na Jezerky, prostě i na Směravu, no všude. A přes Jezerky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: A máme tady kouseky, máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku a do Hranic a tam přejdu hned Hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německa, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to se tam jede autobus, jede autobus a tam se může, a od nás jede i Frýdlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo. To, že to na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta.
0: Jo, nepříjemná cesta. Tak,
1: je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Sice tam jezdí lesáci, ale to je jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda mě elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové na ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to měl nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měl o to starat, tak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesu, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným do Respena, bez statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: Nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do Noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén dodály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii a kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Říkala

0: Noční linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a to, k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo?
0: Ano.
1: Tak letos jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě 4-letá, 5-letá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici, no tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel. Jo, ten znáte, víte,
0: ano,
1: kdo
0: ano.
1: To byl, že samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla.

0: Nož, no. A tam tedy jsme si užili s tou navigací. My jsme nenašli vůbec nic. No, ale našli něco přes, jenom jsme tam našli krkavčí skály. Pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo.
1: Mm-hmm.
0: Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tedy užila, no.
1: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
0: Tam, co jsme byli, uh-huh. No tak my jsme tam tápali po okolí, našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců,
1: uh-huh.
0: A tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského. Friedrich von Reven.
1: Uh-huh.
0: No a úžasný to tam bylo. A nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou a já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel... tam jezdí takový malinký autobus,
1: mm-hmm.
0: Takový úplně miniaturní.
1: Aby se vešel.
0: No, a on se tam vysel, no, a on se tam, on nás měl, a on se tam vysoukal jako takhle do skály, no tady to jsem zažila hrůzu. No, ale nespadli jsme, no. Tak...
1: No dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické dopadlo, okamžiky, no. Nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
0: no,
1: našeho dětství.
0: No, ale je to divný, že jo?
1: Ne, je to
0: že
1: krásné právě.
0: Že se člověku nezdá
1: o tom, kde bydlí.
0: Kde bydlíte. Mm-hmm. No to je to divný.
1: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle. Ta zamilovaná
0: no,
1: místa.
0: To byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
1: Přesně no. Tak. No tak jo, tak paní Jano, zdravíme do Prahy, krásnou noc
0: jo.
1: Přejeme, moc díky za zavolání.
0: Mějte se hezky a popatrujte se.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Komunikační linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Kolovratník, ano. Ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste už to je dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá, 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roku, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svoji Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé. Ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady v Miroslavi a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinbergy vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, byl krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a na ty nové mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no, a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, tak se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady jsou na tom Markovým kopci se nacházejí nějaké vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě, a a když ty vinohrady s těm, těch vamperků, tam bylo terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, opět si to představuji, jak tam musí být parádní u vás, úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy vlastně, když chcete čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě
1: ne,
0: milovaná
1: ne,
0: Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roku. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a
1: no jistě,
0: nebo podešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře, a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk. Vepřína nebo kravína, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy Agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako Ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano,
0: moc díky za zavolání.
1: Moc hezký a co ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Pěkný moc zdravím a přeju krásné léto všem a hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak.
1: Se krásně,
0: naslyšenou.
1: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné místo, které vás naplní energií, místo v přírodě samozřejmě ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, že bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, jo. Ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Mm-hmm. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Vroclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, teď si nemůžu zle vzpomenout. No potom se to vrátil zámek k nám. I cicerovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco nádherného. A v okolí máme Radši údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km v Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je rychleby, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky z České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Mm-hmm. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Mm-hmm. Radši údolí, zámek náš. No prostě pro turisty na celý den perfektní výlet. Jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
0: Teda já nevím, co z toho všeho vybrat.
1: Okolí. No, prosím.
0: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
1: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Mm-hmm. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
0: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
1: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně, já jsem unešená z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale když tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
0: No tak teď už to vědí, díky vám.
1: No je to fakt, přijďte se podívat.
0: Přijedeme.
1: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
0: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
1: ráda
0: tu přírodu.
1: A pozdravuji všechny posluchače, protože a když uvidějou paní s malým jezevčíkem,
0: tak to jste
1: vy. Jsem já. To jsem já.
0: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
1: Určitě. Dobře. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
0: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
1: Ona sedí uprostřed.
0: No a dá se na to dosáhnout?
1: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
0: Aha, tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
1: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
0: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedem se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
1: tak
0: klapne.
1: Tak všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat jako ze žurnálu jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: Já jsou rodačka z Valska, ta jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráchu ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště, naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala. A tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je, se podívám na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, prosím
1: a nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle,
1: to na to se podívat.
0: Tohle je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte, dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín. Je to. A je fakt nádhera a ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný nádhera. Já jsem tam dlouho nebyl a já jsem tam předloni. No teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady. Teda se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko? Aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
0: Uh-huh.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem. No a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla.
0: Hmm.
1: No, a jedna posluchačka už 60 let českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí i takhle v noci tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, ano, mám napsáno. Hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled z rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: Brně taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi, ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí, a to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně, jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. Mm-hmm. To je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uhum. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: no, tak 60 metrů vysoký. Minarek, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Aha. Právě, no, právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz vkládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké.
1: Snad prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětství máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: Já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v Lednici.
0: Jo, takhle, přímo v Lednici.
1: Zdravím Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto je to moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu, Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to máte, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla Lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu. Dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už...
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu Lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
0: No je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: Ano, ano.
0: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně
1: opravdu.
0: Všichni.
1: Přírodě
0: paní
1: tam
0: Mirko,
1: je, tam je to tak nabíjí.
0: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čuší a je mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky.
0: Tak
1: právě
0: jste je tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já
1: ano,
0: připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda jí poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně stejně zapálená.
1: Takže mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání pojevit a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na Svatý Kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od malá, když jsem měl 5 let, no. A chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, to je... Tam chodí, jezdí i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal. A já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomoucu tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, do toho červeného obchodního domu, ano, který tady máme v Pardubicích.
1: No, když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru, to máte pravdu naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale to už je pryč.
1: Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to je něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval Markétu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže pane Jirku, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to je taky nádherné město, tam se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten Svatý Kopeček, zoologické zahrady.
0: Jasně, co jste říkal na začátku.
1: No a ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl, tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky. Vy tež. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem Lukáš Sklatov. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovském Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor. Krása. A já jsem prostě do těho ráda chodila. A měla jsem tam vyhlídnu ze své místo. Bylo to až úplně u hor. Uh-huh. U Maria Ryťa, co tam říkalo. Byli tam zrovna, co tam cházelo do vstupu jestí. Byla tam krásnitová, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potok, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kamení. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda, takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No nádhera, nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla, jenže už mě je mi 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama. Mhm. Když tak tam jdu se synem a holky sedne vedle a jsme tam tak tiše, jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: Mm-hmm. No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích tam, přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam.
0: Mm-hmm.
1: No a pak si když ještě mám čas, tak si vylezu si na Chopo, na Dubběr, podívat se tam na ten lyžařský svět.
0: Mm-hmm.
1: No je to moc hezký, moc.
0: Mm. No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel, který je z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: A já jsem studovala v Gotvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a když jsme se stali ve vlaku. No. A pak mě z jedného konce republiky na druhé.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila.
0: Mm-hmm.
1: A mě stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá fatra. No, úžasný.
0: Mm-hmm. No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený v albu.
0: Je tak, že když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám. Neudržím se a
0: jo. Je vás to.
1: Jsem protivná.
0: Mm-hmm. Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic.
0: Mm-hmm.

0: je to taková vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky. Krásná řeka tam teče. A je to, je to prostě krásný. Obejdu si to po Zemsku tak pomalu.
1: Takže
0: vám děkuji, to je asi tak.
1: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
0: Děkuji.
1: A naslyšenou.
0: Já děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doznívá noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům. A já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli dnes ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země česká, domov můj, a opravdu to je domov můj, já netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád, jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. Aha. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec, nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, abych si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu, a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili čtyři manželské páry. Zůstali jsme z toho tři z těch osmi lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam vyhnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startujou lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, když jsme jezdívali na Horehroní, Volenou, kde byla manželová rodina, a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Naši vlast, naši republiku, včetně naší krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju, a kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou, a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda, vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to, a líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme, takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko, je to tak?
1: Jak já ráda o to vypravuju, jak mi to dělá dobře, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu. Ale prostě naše vlastně nádherná.
0: A kam se...
1: Prostě ji nesmíme dát.
0: Je to tak?
1: Musíme dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli... Myslím si, že už, že bych to mohla zvládnout ještě. Bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že... v srpnu tady budu mít vnučku z dětva, takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No tak, to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak mám moc krát děkuju.
1: Přeji já vám... taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala a ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak, zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: za 10 minut, tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak, pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem vám skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky, mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, dělali jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nám strašně líbí. Takže jsme měli pořád nějaké, kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co by ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to. Připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám.
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky schválně, teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží jako nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to už to není to nádraží, co bylo udělali z toho takový různý kamrlík, jo, že tam to jen to a ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl, byla tam jenom ta restaurace. Jo? Už, ale jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se posadila strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili, buď tenkrát ještě stála hotel.
0: Veselka.
1: Navštívila se Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba jako mladí kluci, že no pak jsme šli dál na Perštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
0: Třída Míru.
1: Třída Míru, jmenuje se to pořád.
0: Ano, ano.
1: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
0: A stále pořád.
1: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
0: No.
1: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, nebylo to tak hranaté jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete, MBčka, 1000.
0: Ano.
1: No, tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavný 700 a na tom byla jenom kastel, P70. tak potom jsem si to musel předělávat. Teda. Ale nádherné auto.
0: Malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí. Mně se to moc líbí, no, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
1: Poznáte Pardubice, no tak pak vzpomínám taky, že tak do toho Prioru jsme chodili.
0: Ano.
1: Jo, když ho postavili, tam byly ty kasárna, že?
0: Ano, jezdecká taky, kasárna, no.
1: No tak jsme chodili do toho Prioru. No teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe. No tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl. Prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
0: No je to jiné, úplně jiné, no.
1: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dále, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního turka, jo? Já mám rád turka, tak jsem tam chodil, děvčata, turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
0: Na zámek.
1: Muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mi líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až v 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal. Jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
0: Jo, tak vy to máte opačně prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
1: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako v těch Pardubicích, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No,
0: jasně.
1: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak, no a pak jsem tam mám jako kamarády, že taký Franta Stoklas a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel, no a mám takového Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou, no a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště, mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
0: Tak. Já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí jsem rád, že... povídejte.
1: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo. No?
0: Dobře.
1: Takže tak.
0: Tak no. Moc díky, pane Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
0: Tak se stavte.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě, a my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale nepříliš. A pak tam přišel takovej komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva, a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Máme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu, předtím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin. A tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora?
2: No.
1: Do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Stavěc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala:
1: Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi.
0: Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi blížní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá: Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil, podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
2: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdráv. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby na

Právě zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem spoznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, když mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. A tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo znáte, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten pronesl památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dol! No tak to je taková historka stará z vojny. Jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velké.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný díl, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví. Už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebylo za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali? Že bych to vzal ještě jednou.
4: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
4: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace, pamětlivý toho příkazu, a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
6: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 000, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní popsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, kde si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivej boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára sedl. A pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
4: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převezl. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přived tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.